Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já, do prvná, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: Podobře, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: Julien.
1: I wanna be king in your

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: To
0: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Něco málo po 6. hodině posloucháte Ráno na Evropě 2 a teď už zprávy a Katka Žíhová.
1: Dobré ráno, fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli mistrovství světa. Jihoamerický tým hrál od 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernandéze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Argentina nevyslala za celý zápas jedinou přímou střelu na branku. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela upravuje dosavadní přidávání k penzi podle věku. Po 80 by se měla navýšit každých 5 let o 500 korun, ve 100 letech pak o 1000 korunu. Teď už má slovo Zuzka.
2: Dětské hřiště na sídlišti Máj v Českých Budějovicích rozděluje místní obyvatele. Zatímco děti tam mají místo, kde mohou sportovat, některým obyvatelům z okolí vadí hluk a žádají uzavření hřiště. To město udělat nechce, zvažuje ale úpravu otevírací doby. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Maďarský premiér Peter Maďar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou. Maďar to napsal na sociální síti Facebook. Dodal, že se v pondělí, tedy dnes, s 49-letou Polgárovou setká a zeptá se jí, zda je ochotná se prezidentského úřadu ujmout.
3: Takhle se to normálně děje.
1: No jinde. Tak
3: to je tak jako roztomilý. Víš, jako já jsem se rozhodl, že tady to tak jdu. Nic.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 zase jezdem na Odry, pozor, na kilometru 314,5 se v omezení stala vážná dopravní nehoda, téměř se tam nedá projet, je to směrem z Ostravy do Brna a vytvořila se kolona na půl hodiny od kilometru 318.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Ráno je chladné, teploty na Šumavě klesly pod nulu. Nejtepleji je v Praze, kde teploměry ukazují kolem 12 stupňů. Dnes očekáváme polojasno a teploty jen do 21 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 už se hlásí Ivana Kulhánková.
0: Je to tak, spolu strávíme snad krásné 3 hodinky, no a samozřejmě se budeme muset i v mém případě dostat k fotbalu. Jaký všechny mimo zajímavosti sportovní se tam děli včera, to si řekneme už za chvíli.
4: Evropa 2.

0: Chat Evropu 2, 20. července je pondělí, svátek má Ilja. K tomu jménu se musíme dostat, protože podle mě, když se řekne Ilja, tak mě napadne jenom jedno příjmení a byla bych strašně zvědavá, kdybyste mi třeba napsali na Instagram, jaký napadne vás. Já myslím, že jenom jedno v rámci nějakého jako českého prostředí. Nebo jestli se jmenujete Ilja, tak možná můžete být uraženi, že mě nenapadlo vaše příjmení, když tak mi napište, jestli jmenujete Ilja. Jinak se musíme bavit o mistrovství světa ve fotbale, které naštěstí, teda bohužel už včera skončilo. Dělo se tam hodně věcí, kromě teda hodně gólů, se tam, který moc nebyly, tak se tam dělo to, že navštívilo stadion spoustu celebrit. Jaký celebrity tam byly, jaký tam vystoupili, jaké promluvili a co jim i vypadlo z nosu, to všechno se dozvíte dneska na Evropě 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Já, ty vole, já, tam bude víc radost. Já vás miluju vás.
3: Ale víš co?
2: Díky vás, chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už nemotravuji.
3: Ahoj.
1: Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Prosecco přesně v italském stylu.
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
13: Ukáž. Teda.
12: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
14: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
13: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
15: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
16: Zpátky k muzice.

0: Europa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
0: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získali jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský. 20 let důvěry, 20 tisíc pro vás.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Takzvaně evropský fotbal se včera nechala inspirovat tím americkým, a tedy na mistrovství světa ve fotbale vzniklo něco, čemu se říká halftime show. Včera vystoupili spolu za 5 minut tito lidé, které bych prostě k sobě nikdy nedala, ale bylo to skvělý, a byli to královna popu, pak se dá říct, že tam byla i spíš latino princezna popu. No a k ním nakonec přes zelenou plochu přiběhl i, no, popovej princ. Tady ten. On to teda tohle tam nespíval. Nespíval tam Baby, ale zpíval něco jiného a bylo to nakonec strašně pěkný. Ono opravdu jsou prý uražení teď Američani, ti praví organizátoři Super Bowlu, že prej mistrovství světa ve fotbale se opičí. Jakoby v čem, že tam vystoupili nějaký lidi, to se mi zdá divný, a obzvlášť, když je to tak dobrý, tak je to úplně jedno. O tom, jak vypadali spolu na jednom zeleném pódiu Madonna, Shakira a Justin Bieber, si řekneme už za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť, a my vám to dovezeme. Košík.cz.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
5: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
1: Maximum muziky. Maximum tvý muziky.

0: Něco málo po 7 hodině posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Krásné dobré ráno, nový týden do Česka přináší chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přeháňkami. Dnes ráno na Šumavě dokonce mrzlo, na Kvildě naměřili -2 stupně. Odpolední maxima se budou držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. Od pátku se však začne vyjasňovat a o víkendu znovu naměříme i tropickou 30. Litr mléka se v obchodech aktuálně prodává i za 6 nebo 7 korun. V akcích se tak dostal s cenou níž než balená voda. Takto nízká cena přitom podle mlékáren nepokrývá ani náklady na výrobu, která je u mléka nesrovnatelně náročnější než u vody. A teď má slovo Zuzka.
2: Města v Karlovarském kraji se připravují na postupný úbytek žáků v mateřských a základních školách. Jednou z cest, jak se vyhnout zavírání některých školek a do budoucna škol, by mohlo být sdílení některých činností, ale také spolupráce s menšími obcemi v okolí, kterým mohou větší města nabídnout školky a školy pro jejich děti. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Ve finále zdolali obhájce zlata Argentinu těsně 1-0 po prodloužení a po 16 letech podruhé v historii ovládli fotbalový šampionát.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále připomínáme vážnou nehodu na D1 za sjezdem na Odry na kilometru 314,5 ve směru z Ostravy do Brna. Nehoda je v omezení, kolona od kilometru 321 na 30 minut.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Ráno je chladné, teploty na Šumavě klesly pod nulu, nejtepleji je v Praze, kde teploměry ukazují kolem 12 stupňů. Dnes očekáváme polojasnou oblohu a teploty do 21 stupňů. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 i po 7 hodině pokračuje Ivana Kulhánková.
0: A budu pokračovat se jménem Ilja, které dneska slaví svátek, protože to jméno má krásné a šikovné nositele. Jaké, to si řekneme už za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: července, je pondělí, svátek má Ilja a jak už jsem minulou hodinu dvakrát připomínala, jsou tady slavní Iljové. My jsme tady s Katkou Říhovou říkali, jakoby koho známe za Ilji. Někdo z nás řekl, že Prachaře, já jsem říkala Racka, pak je tady, Kači, ty jsi říkala ještě někoho.
1: No Ilja Hurník, Hurník, ale pro mě to je jenom terminus technicus, bohužel nevím, kdo to byl.
0: Já jsem si totiž říkala Hurník, to si jakoby vymyslela, ale vlastně se mi to zdálo úplně jako legitimní, protože to jméno jsem taky slyšela, je to vlastně, je to muzikant, je to výrazná osobnost české hudby 20. století. Pak tady máme tady, jak už jsem říkala, Ilju Racka, což je samozřejmě významný divadelní a filmový herec, a Ilja Prachař, všichni víme, že to je prostě, kdo, viď?
1: Trautenberg.
0: Tak to jsou Iljové. A Ilja je vlastně krásný jméno, říkám si, odkud to jakoby vzniklo, kde to vzniklo. Tak zajímavostí je, což mě vůbec nenapadlo, že jméno Ilja pochází ze slovanské podoby biblického jména Eliáš. Takže to je vlastně, když teď matky, víš, takový ty moderní jména, jak máme my, někdo má Liu, někdo Lehu.
1: Ano, ano.
0: No, jenom jsme vyměnili písmena. Tak teď je často Elias taky, nebo Eliáš, a to je vlastně bejvalej Ilja.
1: No vidíš.
0: No vidíš. Teď je Ilju prej 10 v republice nových, myslím, novorozenců. Za posledních 10 let. Furt to jede. Posloucháte Evropu 2, ta taky jede. A za chvíli se konečně dostaneme taky k tomu slibovanému už několikrát dnes fotbalu.
2: Nastav uši hvězdám.
3: With the bell, Coldplay.

0: Evropa TV. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa TV. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching the best Czech radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
8: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 třpytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 20. července. Včera proběhlo mistrovství světa ve fotbale a já jsem se teda víc ještě než na výsledek těšila, možná jako klasická žena, teda nechci všechny nás házet do jednoho pytle, ale já jsem se víc těšila na ten halftime show, tedy to, co vždycky většinou probíhá u toho amerického fotbalu, u toho amerického svátku Super Bowl, tak teď se tím poprvé nechali inspirovat i mistrovství světa ve fotbale organizátoři a pozvali si tam lidi, kteří mají podle mě k hudbě opravdu co říct a zaspívat. Jak už jsem říkala, byla tam třeba Shakira, která si myslím, že tím, že od Waka Waka podle mě změnila právě přístup populární hudby k fotbalu, tak se prostě bude objevovat vždycky už na různých mistrovstvích světa ve fotbale a úplně na všech velkých akcích, kterých se fotbal týká. Byla tam i Madonna, která mě překvapila, že se tam objevila, ale ona teď promuje svý nový album a tak to dávalo docela smysl. Ale Madonna nepřišla rozhodně sama. Madonna přišla s dvěma, jsem chtěla říct mladíky, ale na mě tak pořád působí, protože já jako malá už si je pamatuju, nebo teenage holka si je pamatuju a od té doby mi na mě působí úplně stejně. Byla tam s Ronaldem a s Ronaldinem. A když začínala tato píseň, tak se prostě najednou objevila spolu se dvěma legendárními brazilskými fotbalisty, tedy ještě jednou Ronaldo a Ronaldinho, Madonna, na hrací ploše. Oni ji tam přivezli v takový malý bugině a takhle její vystoupení včera začínalo. A poté právě zaspívala tento svůj hit Music. Jinak ve stejném poločasový show vystoupili, jak už jsem říkala, Shakira, Justin Bieber, ale taky BTS a o tom jejich vystoupení se už za chvíli něco řekneme na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
8: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen, stavební spořitelna.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
10: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově míně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
11: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
12: A kdy to bude?
11: 23.7.
12: A kde to bude?
11: V areálu A7 v Olešovicích.
12: A kde si můžu koupit lístky?
11: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Včera bylo mistrovství světa ve fotbale. Všichni víme, jak to dopadlo. Všichni gratulujeme dnes Španělům. Já jsem se spíš soustředila na to, kdo tam vystupoval. Třeba speech tam měl normálně Tom Cruise. Já jsem říkala, doma jsme se teda koukali spolu na fotbal s manželem, říkám, proč Tom Cruise. Můj manžel říkal, nevím, ale je to dobrý, Tom Cruise byl dobrý. Normálně se tam objevilo ještě v obecenstvu spoustu herců, třeba Matt Damon tam byl tam Will Ferrell, pak tam byl Farrell, o kterém řekl jeden anglický komentátor, že to je A$AP Rocky, takže i komentátoři byli do zmatení. Já jsem si všimla i u našich, že když se tam objevily nějaké známé tváře, tak radši mlčili, protože třeba nepoznali, si myslím, kdo to je, ale čerto. Pak se tam objevil někdo, koho pozná každý, protože zaprvé má dvě děti s velkým fotbalistou. Byla to velká kauza, když se ten fotbalista z ní rozcházel, nebo ona s ním, a vystoupila tam. Byla samozřejmě skvělá, zněla asi takhle. Přišla bosa jako vždy. Zaspívala ne teda Waka Waka, ale jiný hit. Byla nádherná a můj manžel sedí vedle mě a říká, prosím tě, kolik jí tak je? Teď jsem na ní koukala a říkám, no ty nemůže být víc. Jak 40? Říkám, nevím, třeba kolem 40. No a manžel se kouknul na ChatGPT a říká, její 50, takže její teď ještě ne, ale její 49, vypadá skvěle Shakira a samozřejmě zatančila svůj bříšní taneček, byla úžasná a k tomu ještě konkurovali pak BTS, tedy vlastně někdo, kdo skoro vymyslel K-pop, nebo je to stělesněním K-popu, ale ti jsou mladší a těch se tak nějak jakoby si myslí, že budou dobrý. Shakira byla skvělá a příští hodinku už skončíme se s tím fotbalem, no už o tom mluvím strašně dlouho.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Hala, Monkey Business oslaví 26. narozeniny.
3: A kdy to bude?
2: 23.7.
3: A kde to bude?
2: V areálu A7 v Olešovicích.
3: A kde si můžu koupit lístky?
2: Předprodej na Go Out, tak tam šupají.
1: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
4: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
7: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
8: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
9: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
1: Song za trest.
10: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
9: To je retard.
1: Na Evropě 2.
11: Každá princezna čeká na princ.
12: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti

0: Posloucháte Evropu 22. července, pondělí, svátek má Elia, ale teď už má svátek někdo jiný, kdo bude říkat zprávy, Katka Žíhová.
1: Vítám vás u zpráv, dobré ráno. Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Ve finále světového šampionátu zdolali obhájce zlata Argentinu těsně 1-0 po prodloužení. Španělští fotbalisté díky výhře nad Argentinou natáhli sérii neporazitelnosti na 38 mezinárodních zápasů, čímž vytvořili nový rekord. Ode dneška končí vládní zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Ještě o víkendu se mohl benzín prodávat maximálně za 43 korun a 41 haléřů za litr, nafta za 42 korun a 13 haléřů za litr. Teď už je to opět na provozovatelích. A teď má slovo Zuzka.
2: Liberec prověří, zda je možné omezit průjezd ulicí Vrchlického v Ruprechticích v době, kdy do okolních dvou základních škol a gymnázia přicházejí ráno děti. Rizikem jsou pro ně paradoxně nejvíce rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí autem. Šlo by o první takzvanou školní ulici v krajském městě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Dočasnou maďarskou hlavou státu by se mohla stát šachová velmistrně. Uznávané osobnosti maďarského veřejného života doporučili premiérovi Péteru Maďarovi, aby post prezidentky republiky nabídl právě šachové velmistrni Judit Polgárové. V důsledku novelizace ústavy skončil předčasně ve funkci prezident Tamás Suljok a země hledá jeho následovníka.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dobrá zpráva z dálnice D1 na trase z Ostravy do Brna u Oder na kilometru 314,5 už se podařilo odklidit nehodu v omezení, je to tak opět průjezdné a kolona se rozjíždí. A v Praze hlásí komplikace tunel Mrázovka směrem z Břevnova na Smíchov. Od konce Strahovského tunelu se sune kolona.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní ráno je chladné, teploty jsou aktuálně kolem 14 stupňů, na Šumavě dokonce klesaly pod nulu, dnes k tomu očekáváme polojasnou oblohu a teploty odpoledne do 21 stupňů. Tak to byly další zprávy, na Evropě 2 pokračuje Ivana Kulhánková.
0: Je to tak, já budu na Evropě 2 pokračovat do 9 hodin a za chvíli vám dám tip na velmi kvalitní a zajímavý čtení na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dneska 20. července, je pondělí, svátek má sice Ilja, teď pro mě má svátek zase Anabel, která teď dospívala. Jinak Anabel znám trošku i osobně, musím říct, že je to strašně sympatická holka a jenom jsem si teď vzpomněla na takový, jako kdyby, na takový pocit, kdy jsem ji viděla úplně poprvé, to jsem byla pozvaná poprvé na ceny Anděl a jsou to myslím 3 nebo 4 roky a ona tenkrát vyhrála objev roku a vím, že tenkrát na pódiu udělala věc, která mě prostě vystřelila z trenek. Něco prvního teď dělala Eva Farná, to je prostě takový to, když lidi lítají někde nad tím obecenstvem, tak Anabel tenkrát nelítala, ale vlastně vzlítla. No prostě jí připoutali k něčemu, tenkrát tam byl Libor, myslím, že ještě s Mikýřem a k něčemu jí připoutali a ona najednou vzlítla nahoru asi do 20 metrů. Bylo to u tady té písničky. A já o ní tenkrát úplně teda trapně slyšela poprvé, už jsem ji měla dávno znát, protože už tady, no už vyhrála objev roku, takže jsem ji měla znát, ale říkala jsem si, sakra, to musí být prostě zahraniční holka, to zní světově, no znělo a máme to tady v České republice. Tak Anabel a víc takovýhle písniček na Evropě 2 bych přála Evropě 2 do dalších let. Za chvíli Lola Young na Evropě 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
5: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
4: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, takhle při pondělku, no včera vyšel Blesk pro ženy. A já jsem strašně ráda, že vám můžu říct, co tam tak jako můžete najít. Jestli se třeba divíte, že nějaká pilulka, prosím vás, nezabírá na každého stejně, nebo že vám funguje ráno rychleji než večer, tak v Blesku pro ženy zjistíte, čím to je a jak brát léky tak, aby to nějak tak jako fungovalo. No a jestli tam ještě někdo promluvil, tak na to se moc těším, protože řekl třeba, co už by nejraději nehrál, nebo k čemu přemluvil Evu Holubovou a kdy chtěl s muzikou praštit. No a je to tenhle ten. Tak s tím je rozhovor Blesku pro ženy, tedy s Michalem Malátným. Taky třeba říká, kamarádi mě ukecali, ať to nedělám a jsem za to rád. Myslí tím teda tak nějak jakoby skončit s hudbou. My jsme taky rádi, protože i na Evropě 2 máme rádi Michala Malátného a Činasky a vy ho budete mít, doufám, rádi v Blesku pro ženy, už na vašich pultech. Evropa 2, 88.

0: Wave na rádiu Evropa 2 poslouchat. Takhle při pondělku je tu se mnou Pavel Cejnar. Čau, Pavle.
1: Nazdar.
0: Bavíme se tady o tom, jak jsi včera koukal na fotbal. Já jsem říkal, že jsem taky koukala na fotbal, ale vy jste koukali nějak víc zapáleně, co jsem tak pochopila. Komu jste fandili?
1: My jsme fandili samozřejmě Španělsku. Že?
0: A jak se stane, že Španělsku, když tam nemáš třeba příbuzný nějaký nebo...
1: Jako můj syn tam má skoro bráchu a to je Lamin Yamal.
0: Lamin Yamal.
1: Obráceně a teďka jsem se v tom zlomil, ty bobo. Lamin Yamal, já říkám Yamil Laman.
0: No, Laman. Je to Yamal.
1: Yamal, no, jasně.
0: Hele, a co je pravdy na tom, znáš tu historku, jak Messi ho koupal při tom focení, viděl jsi to?
1: No, hele, já nevím, jestli to byl nafejkovaný nebo ne, ale viděl jsem včera fotografii, když už byl jako starší, už hrál fotbal, jako, tak tam samozřejmě byli spolu a myslím si, že jako na tom Barcelona úplně fantasticky založila tu svoji kampaň.
0: Ale to fakt, prý to tam fakt bylo.
1: Ty tomu věříš?
0: Mm.
1: A kdo ti to říkal, že to fakt bylo?
0: Říkal to ChatGPT, kamarád. On má vždycky pravdu. Ne, počkej, fakt tomu nevěří, já myslím, že opravdu v té vanice je Yamal.
1: Fakt?
0: Myslím, že jo.
1: Tak když tomu věříš, to je hezký.
0: Ty jsi říkal, že syn se nějak teď dělá nějaký účest na Yamala.
1: Ano. Speciální jako hřeben jsme museli koupit a...
0: Nekecej.
1: Na Yamala, no
0: jasný. A co ten hřeben dělá?
1: No čiše.
0: No a tady bude Pavel Cejnar s váma na Evropě 2 až do, bude se česat až do kolika?
1: Do
0: 13 hodin. Posloucháte Evropu a my zase zítra už s Koťákem mezi 6 a 9.
1: Evropu 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Odbyla 9:00, je tady Káťa Říhová, nazdar.
2: Nazdar.
1: Máme připravený čerstvé zprávy, pondělí 9:00, Evropa 2.
2: Pěkné ráno. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Vláda projedná návrh na zákaz používání mobilních telefonů a jiných elektronických komunikačních zařízení při vzdělávání. S nímž přichází premiér Babiš s ministrem školství Robertem Plagou. Litr mléka se v obchodech aktuálně prodává za 6 nebo 7 korun. V akcích se tak dostalo s cenou níž než balená voda. Takto nízká cena přitom podle mlékáren nepokrývá ani náklady na výrobu, která je u mléka nesrovnatelně náročnější než u vody. Teď má slovo Zuzka.
3: Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za 2 miliony 600 tisíc korun. Při opakovaných kontrolách v červnu a v červenci ve Strážném na Prachaticku a Studánkách na Českokrumlovsku zajistili 759 kusů zboží. Jednalo se zejména o textilní výrobky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Rusové se stále častěji vracejí k používání hotovosti. Důvodem jsou především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou, ale také snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Jak to teď vypadá na silnicích? Pozor na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy. Na 17. kilometru je mezi pruhy OSB deska. A na D1 z Ostravy do Brna počítejte s kolonami kolem sjezdu na Odry kvůli nehodě v omezení na kilometru 318,5 překáží nepojízdný kamion.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Česku se nám ochladilo, dnes ráno na Kvildě spadly teploty dokonce pod nulu, přes den čekáme polojasno a odpolední maxima kolem 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnár.
1: Mléko je levnější než voda?
2: Ano.
1: Dokážeš si představit, kdyby tato situace nastala u piva? To by byla rychta. No tak, 2,5 minuty po 9:00, s touto zprávou odevíráme dopoledne a my vám přejeme pohodovej start do nového, prázdninového, letního a pro někoho pracovního týdne. A musím přiznat, že začínáme grandiozně, hudebně, Offenbach a nebo teď Damiano David, nebo David, jak chcete, hezké pondělí.

Ladí vás pondělní dopolední Evropa 2, 9 minut po 9 a 9 vteřin k tomu, tak to je snad nějaký znamení. Teď Robin Schulz a Lida, anebo Bird už za chviličku na Evropě 2.

0: Hezké pondělí vám přeju. 15,5 minuty po 9. hodině začíná dopoledne Evropy 2. No a jak už jste možná zaznamenali z našich reklamních breaků, možná ne, tak já vám to zopakuju. Celý tento týden mezi 9. a 11. hodinou budu rozdávat skvělou cenu, která se hodí nejen do každé rodiny, ale třeba pro někoho, kdo by si chtěl dát rande někde u vody nebo tak podobně, protože každý den rozdám, a teď pozor, 10 vstupenek do Aqualandu Moravia. 10 vstupenek pro vlastně vás všechny, kteří byste si to tam chtěli užít celý den. Kromě bazénu a tobogánu vstupenky obsahují i vstup do Wellness Forum Románum a pálava s krásným výhledem na pálavu na 120 minut. No a vstupenky jsou platné až do července příštího roku, takže sami si rozhodnete, jestli pojedete teď v létě, najednou o prázdninách, může být špatný počasí, můžete vyrazit, nebo si to necháte až na třeba podzim, abyste si prodloužili léto. Necháme to samozřejmě pouze a jenom pouze na vás. No a jakým způsobem se dostanete ke vstupenkám? Jakmile někde mezi songem a ve vysílání uslyšíte tento zvuk, je to vlastně takový skok do vody, tak volejte okamžitě studio na 257-408-88. To je prostě cena, která nejde odmítnout. Sombr, Linkini, Leny, už za chviličku, hezké pondělí s Evropou 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
9: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
10: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
13: Ucháš,
12: máš? Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
13: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
12: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
13: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
14: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: pondělní dopolední Evropu 2, máme lehce po 9:30, no a já tady mám jednu takovou situaci, která se stala a nikomu ji nepřeju. Představte si, že do extrémně nebezpečné situace vyústila hádka dvou partnerů při jízdě na dálnici ve Francii, jo. Vozidlo okamžitě náhle zastavilo v odstavném pruhu, načež muž se ženou vystoupili a brutálně na sebe křičeli, zatímco kolem nich svištěla další auta, protože dálnice je dálnice, jo. No a ten muž to vyřešil tak, že sednul do auta, ujel a ženu nechal za hustýho provozu u krajnice a bylo to uprostřed dálnice, kde prostě vůbec nic nebylo. Tohleto prostě se nesmí, protože včetně kamionů tam můžou jezdit rychlosti až 130 km v hodině. No a ve Francii je to dokonce přísně zakázáno a může dostat pokutu nejen ten, kdo tam je na té krajnici, ale ten, kdo to úmyslně udělal. A jedná se o pokutu 15 000 euro, což je na naše asi 364 tisíc, jo. V tomhle tom případě se nikomu nic nestalo, tak zaplať pámu za to. Takže prosím vás, tohle se nedělá a teď mě napadají takový ty situace, kdy ne u krajnice na dálnici, ale třeba někam budete cestovat do Chorvatska, do Itálie nebo do nějaký jiný země. Teď zajedete na pumpu benzínovou, teď natankujete, jo, ostatní jdou třeba na Véčko, někdo se zapomene v tom shopu na benzínce a teď ho tam necháte, to musí být taky opravdu šílený. Takže z toho důvodu, prosím vás, kontrolujte vždycky celou posádku, že když od někud vyjíždíte a opět najíždíte na dálnici, jedete nějaký ten váš dovolenkový cíl, vždycky to pořádně zkontrolujte a spočítejte. Je to důležitý. Tak přejeme vám, aby nic podobného se vám nestalo. Hezké pondělí, čekáme na výherní signál a já vám přeju dobrou náladu s vaší Evropou 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka. Blíž, než si myslíte.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
6: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
7: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na město Špindlerův mlýn.cz.
8: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
9: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
10: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
11: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Ladí vás Evropa 2, před chviličkou jsme měli ten výherní signál, výherní zvuk, no a já tady mám 10 vstupenek do Aqualandu Moravia. Tak prosím vás, přijďte si užít hvězdné léto do Aqualandu Moravia. 40 atrakcí, 16 bazénů, vodní horská dráha, high five, dětský vodní hrad se 4 tobogány a moře zábavy, to je léto v Aqualandu Moravia. Tak jak už jsem říkal, 10 vstupenek, je to na celý den. Kromě bazénu a tobogánu vstupenky obsahují i vstup do Wellness Forum, Románum a Pálava s nádherným výhledem na Pálavu na 120 minut. Vstupenky jsou platné až do konce července, ale pozor, příštího roku, takže vy si sami rozhodnete, kdy do Aqualandu pojedete, jestli si to rozdělíte, anebo třeba uděláte obrovskou partu 10 osob a půjdete si to tam užít. Telefonní číslo sem ke mně do studia je 257-400-888. Tak já se jdu podívat a mrknout a nahlédnout, kdo se ve správný okamžik dovolá. A mám tady otázku. Tak já se ptám, kdo se dovolal právě teď. Tady je Evropa 2, hezké léto. Kdo tam je?
1: Ahoj, tady Honza.
0: Honzo, já tě zdravím. Prosím tě, už jsi byl někdy v Aqualandu Moravia?
1: Byl.
0: A co na to říkáš?
1: To je super, to tam je.
0: Pecka, viď, já si myslím. Byl jsi někdy dokonce i v tom Wellness Forum Románum a Pálava?
1: Byl.
0: Prostě ten výhled je úplně jako geniální. To jen tak nikde jako se nenabízí. No, tak můžeš tam jet buď 5x se svojí holkou, přítelkyní, manželkou nebo tak něco, a nebo dát dokupy 10 lidí, protože mám tady 10 vstupenek do Aqualandu Moravia na celý den. A aby si to získal, tak mám tady otázku a ptám se, jaká jízda čeká letos návštěvníky Aqualandu Moravia? A já jsem o tom mluvil, takže je to buď za A nudná, nebo za B hvězdná, nebo za C nebeská.
1: Tak já bych tě povolal za B.
0: Za B hvězdná, nebeská taky hvězdná. Není špatný, ale je to hvězdná. Nudná to určitě nemůže být, tak prosím tě, gratulace, vyhrál si cenu, o který jsem mluvil, pozdravuj v Aqualandu Moravia, moc si to tam užij, no a přeju ti hezké léto, pohodové pondělí a budu rád, když i dál zůstaneš s Evropou 2, jo?
1: Jo, děkuju.
0: Měj se hezky, ahoj, čau, čau.
1: Ahoj.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
4: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
5: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
7: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23. 7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupaj.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
10: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pan Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
11: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Minutu a půl na zpátek, odbyla 10. hodina, ladí vás Evropa 2, teď pojďme na ty nejčerstvější zprávy. Káťa Říhová je tady.
2: Hezký den, nový týden do Česka přináší chladnější počasí. Dnes ráno na Šumavě dokonce mrzlo, na Kvildě naměřili minus 2 stupně. Odpolední maxima se budou v týdnu držet v těsné blízkosti 20 stupňů a čekají nás také poměrně chladná rána. Od pátku se však začne vyjasňovat a o víkendu znovu naměříme tropickou třicítku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se obrátil na etickou komisi svého rezortu, aby zhodnotila připravované rozšíření umělého oplodnění i na ženy bez partnera. Na její závěrečné stanovisko už ale nepočkal a zákon předložil. Členové komise se totiž neshodli a projednání odložili. Teď má slovo Zuzka.
3: Stavbaři nedaleko Jílového u Prahy začali razit průzkumnou štolu pro tunel Luka na budoucí středočeské části dálnice D3 v úseku Jílové Hostěradice. Práce výjdou na 408,5 milionu korun bez DPH a potrvají téměř 2 roky. Cílem je získat maximum informací o geologických podmínkách. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Ve finále světového šampionátu zdolali obhájce zlata Argentinu těsně 1-0 po prodloužení. Španělští fotbalisté díky výhře nad Argentinou natáhli sérii neporazitelnosti na 38 mezinárodních zápasů, čímž vytvořili nový rekord.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zdržíte se na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně, od Rudné, od 4. kilometru stojí v koloně hlavně kamiony a na pražském okruhu směrem z D1 na letiště regulují vjezd do tunelů, osobní auta se zastaví od Jesenice.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: V Česku se ochladilo, dnes ráno na Šumavě spadly teploty pod nulu, přes den čekáme polojasno a odpolední maxima kolem 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračuje Pavel Cejnar.
1: Co si pustíme do vašich uší, tak Bonnie M, Rehab, Sunny, ale teď skvělý Silver Spoons, tak pohodové pondělí s dobrou náladou a Evropou 2.
4: Evropa 2.

To je pondělní dopolední Evropu 2, tedy Swims, právě teď a za chviličku Imagine Dragons. 9:50. Ilia má svátek. Tak velká gratulace. Vám ostatním pohodu. Evropa 2.

0: 12 minut po 10. hodině, jsme rádi, že jste s Evropou 2. Za chviličku Thomas Robin, Sophia Liz Baxter nebo Tom Grennan. Já už jsem před chviličkou přál dnešním oslavencům, jsou to Iljové. Ilja má dneska svátek. Není jich úplně jako hodně tady mezi námi, ale jsou, takže velká gratulace, pokud nějaký Ilja slyší. No a s datem 20. července se pojí jedna velmi zajímavá věc, která je z roku 2011. Vemte si to, rok 2026 a rok 2011, to není zas až vlastně tak daleko jako od nás. Představte si, že v tento den, 20. července, v roce 2011, se uskutečnila tady u nás v České republice první bezkontaktní platba a bylo to konkrétně v jednom obchoďáku v Praze Čakovicích. Takže od 2011 už můžeme bezkontaktně platit. No, dneska to je na denním pořádku a myslím si, že mnohým to vyhovuje. Tím, že se bezkontaktně platí, tak to jde rychlejc. Podle mě víc ještě utrácíme, než jako když jsme šahali do peněženky pro ty klasické peníze. No, ale je to na každým z nás. Tak za chviličku mám pro vás taky jeden takovej žebříček nejhůře placených pracovních pozic v Česku. Takže co rozhodně byste v budoucnu neměli začít dělat, protože tam si nevyděláte. Detaily už za chviličku na Evropě 2. Letní vibe Evropy 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: crazy. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Pod slow cash Evropu 2.
1: Evropa 2.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
8: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Prosecco přesně v italském stylu?
12: To je Mionetto.
11: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
12: Mionetto.
11: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
12: Mionetto.
11: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
12: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
13: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
14: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
13: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
15: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
16: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Hezké pondělí vám přeju, ladí vás Evropa 2, no a my vždycky pro naše posluchače chceme jenom to nejlepší, takže mám tady takovej varovnej žebříček. Prosím vás, žebříček nejhůře placených zaměstnání v Česku, tak kam byste se rozhodně pro svoji práci neměli vydat? Nebo kde byste ji neměli hledat? Tak prosím vás, vemu to velmi rychle. 10., 9., 8., 7., 6. místo. Uklízečky ve státním sektoru, soukromém sektoru, švadlena, šička, ostraha, hlídači a kosmetičky v zaměstnaneckém poměru, jo. No a když jsme u těch 5 nejhůře placených míst, tak na 5. místě kuchařky a kuchaři. To se divím, to by mělo být kolem 25,5 tisíce korun měsíčně. Na 4. místě servírky a číšníci, ty se ještě hodně nachodí. Občas tam je to 23 963 korun. Na 3. místě pomocné síly v zemědělství 23 200 korun. Na 2. místě pomocné síly ve stavebnictví 22 888 korun. A nejhorší zaměstnání v Česku jsou pomocné síly v kuchyni, prý 22 815 korun. Takže pokud budete hledat zaměstnání, tady bych určitě nehledal. Je mnoho různých sektorů, kde by se to dalo najít. A hlavně vy, co chodíte ještě do školy, je potřeba se pořádně učit, protože tady to vysvětlujou. Kdo je inženýr, kdo má vysokou školu, střední, maturita, tohle to všechno pomůže k tomu, abyste si vydělali větší balík peněz. No ale teď jsou prázdniny, tak vás tím nebudeme zatěžovat. Maela, Benson Boone nebo Måneskin z dalšího Maxima muziky pro dobrou náladu. Tak hezké léto s Evropou 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
1: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 tisíc lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
5: A je, to jsou tyhle ty věci.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo. My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
11: Každá princezna čeká na prince.
12: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík CZ a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík CZ.

0: Posloucháte dnešní pondělní dopolední Evropu 2, za chviličku Antonín Herbeck anebo Tate McRae z Maxima muziky Evropy 2. Tak po několika týdenním fotbalovém maratonu včera vyvrcholilo mistrovství světa ve fotbale finálem. Španělé slaví 1-0 výhrou nad Argentinou a mají titul. No a o tom jsem ani nechtěl mluvit, to už podle mě všichni víte od rána, ale na našich stránkách Evropa2.cz máme vlastně zachycen takovej moment v několika fotografiích. Byl to vlastně až takovej šok a dá se říct nesportovní chování. Jeden Argentinec jako fotbalista neunesl porážku a brutálně napadl soupeře a zasahovat museli až bodyguardi. Jak to vypadalo na trávníku po takovém tom konečném hvizdu? Nevím, jestli jste to viděli, tak můžete se mrknout na naše stránky Evropa2.cz, protože tam to máme všechno ukázáno. Tak a než už budete na našich stránkách, tak máme tam dokonce vlastně takovou ještě, dá se říct, upoutávku, jestli jste ji neviděli, že před 20 lety Messi koupal Jamala, no a včera se postavili proti sobě, jak to dopadlo, nemusím říkat. No a další zprávy ze showbizu toho světového naleznete, když si kliknete třeba teď hned na Evropa2.cz. Mimochodem, tam se dozvíte i to, co Evropa 2 pro tento týden nabízí. Je to vlastně takové hvězdné léto a hvězdnou jízdu. A budeme ji nabízet po celý tento týden. Taky se dozvíte detaily, když si kliknete na Evropa2.cz.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Každá princezna čeká na princ.
3: Pokáč, Lollipops, Milan, Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť, a my vám to dovezeme. Košík.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Minutu a půl na zpátek, odbyla 11. hodina, ve vašich uších je pondělní Evropa 2, teď Káťa Říhová a čerstvé zprávy, jdeme na ně.
2: Pěkné dopoledne, ode dneška končí vládní zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Ještě o víkendu se mohl benzín prodávat maximálně za 43 korun a 41 haléřů za litr, nafta za 42 korun a 13 haléřů. Teď už jsou ceny opět na pumpařích. Smutná zpráva přišla ze Španělska. 13-letý chlapec zemřel na západě země při zřícení fontány, na níž vylezli při oslavách španělského týmu na mistrovství světa ve fotbale. Další dva lidé se zranili. Podle deníku El País mladí lidé slavili na fontáně, která se asi půl hodiny po půlnoci zřítila pod tíhou davu. A teď už má slovo Zuzka.
3: Dětské hřiště na sídlišti Máj v Českých Budějovicích rozděluje místní obyvatele. Zatímco děti tam mají místo, kde mohou sportovat, některým obyvatelům z okolí vadí hluk a žádají uzavření hřiště. To město udělat nechce, zvažuje ale úpravu otevírací doby. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Dočasnou maďarskou hlavou státu by se mohla stát šachová velmistrně. Uznávané osobnosti maďarského veřejného života doporučili premiérovi Péteru Maďarovi, aby post prezidentky republiky nabídl právě šachové velmistrni Judit Polgárové. V důsledku novelizace ústavy skončil předčasně ve funkci prezident Tamás Suljok a země hledá jeho následovníka.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: U zavírku hlásí dálnice D6 na 76. a 77. kilometru na Lounsku. S komplikacemi tam počítejte v obou směrech. A na D1 je pak zavřený exit 253 a to sjezd i nájezd směrem na Prahu.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: V Česku se ochladilo, dnes ráno na Kvildě spadly teploty 2 stupně pod nulu, přes den pak čekáme polojasno a odpolední maxima kolem 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 má teď slovo opět Pavel Cejnár.
1: Ano, přesně tak, z maximaletní muziky Pem Rabbit, ale teď pecka současnosti. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, tak pohodové pondělí.
4: Evropa 2.

0: Forgot Lyric.
1: Tak přidáme do tempa Ray Dalton, September, zaspomínáme na velký hit Cry For You a budou taky Linkin Park. 11 minut po 11. Evropa 2. Lord knows

0: 20 minut po 11. hodině probíhá pondělní letní prázdninové předobědí tady u nás na Evropě 2. No a už jsem tady říkal několikrát, že Ilja slaví svátek, Španělé slaví titul mistrů světa ve fotbale, no a mezinárodní den je, pozor, den měsíce, ale je taky dnes mezinárodní den šachu. Kdy jste naposled hráli šachy? Možná, že to můžete oslavit, že někoho vyzvete na partičku, pokud přemýšlíte, máte třeba volno, nemáte co dělat, co si takhle zahrát šachy, anebo dámu, u toho můžete poslouchat Evropu 2, protože já vás zvu na další fantastickou muziku. Šabuzí, Quavo a Lenny Kravitz a já vám všem přeju hezké pondělí s dobrou náladou a Evropou 2, to jsme my.
1: Jste na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: muzika podle mýho gusta, to je pohoda. Starlight na vaší Evropě 2. Máme lehce po 11:30. Tak co, už jste si našli letošní letní lásku, anebo třeba na nějakou letní lásku si vzpomínáte a měli jste vůbec někdy letní lásku? No a my jsme tady před chvíličkou jako probírali, tady v rádiu, ne do vysílání, ale tady v rádiu, jak se dřív seznamovalo, jestli se už tak neseznamuje, nebo jak to všechno probíhá. Tak samozřejmě na začátku se lidi, co já si pamatuju, seznamovali face to face. To znamená, že někde jste potkali nějakou holku ve škole nebo kdekoliv, pozvali jste ji někam třeba na čaj nebo na limonádu, na diskotéku se chodilo a tak podobně. Nebyly mobilní telefony, nebyly sociální sítě a tak podobně. Potom najednou střih byl internet, takže vznikaly různý takový ty seznamky. Dokonce seznamky byly i v rádiu, kdy se sem volalo a tuším, že to bylo třeba kolem půlnoci a jednotliví posluchači se seznamovali, i z toho vznikly různé páry. Seznamky byly třeba i v televizi, tam dokonce se jmenoval pořad Jeden rande a tak podobně. No a v poslední době se seznamují ti mladí lidé skrz internet, oni snad ani někam nechodějí. Když jsme se jich ptali na festivalu Beats for Love, ze kterého jsme vysílali, tak někteří mladí jako dokonce se ani nebaví, oni sedí u jednoho stolu. Já říkám, vy si ani nic neřeknete, jako co se vám líbilo. Ne, my to všechno víme z toho internetu, jak oni podávají ty hlášení, že jo, podávají, dělají ty různý ty svoje statusy a tak podobně, takže všechno to prý znají. No a já jsem se úplně zhrozil, čeho v poslední době přibývá a co narůstá. No úplně jsem se z toho oklepal, málem jsem z toho dostal husinu. Ho! Řekneme si ho za chviličku, možná i, že i vy se budete divit. Rozhodně bych si z toho ale příklad nebral. I když, nikdy neříkej nikdy, že jo? Tvoje léto na maximum.
1: Novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
3: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.

0: tady ta písnička mě připomíná léto víc než která jiná. Touch the Sun, Debbie na vaší Evropě 2. Lehce po 11:15, za chviličku oběd, pondělní oběd, tak dobrou chuť, pokud tak činíte. A já tady mám jedno takové lehce intimní téma. S příchodem umělé inteligence rapidně narostl počet aplikací, které mají za cíl jediný. Fungují jako romantičtí společníci. Opravdu. V době, kdy je na vzestupu osamělost a sociální odloučení, jejich využívání stále častější a podobné aplikace dokážou někdy vztahům pomoci. Komunikace s chatbotem se ale dá snadno považovat, pozor, i za nevěru. Teď to tady jako popisujou, jo? Říkají, co se stane, takže někteří prostě s tím chatbotem nebo s tou umělou inteligencí i chodí. A to prostě mají spolu vztah. No a hnedka jsem našel takovou anketu, kde se ptají, jsou podle vás AI společníci pro reálné vztahy přínosem anebo hrozbou? Tak prosím vás, jenom 15% z vás odpovědělo, že přínosem, a více jak 60% hrozbou, a s tím naprosto souhlasím, protože face to face je face to face, co si budeme říkat. Výběrek sa David Geta nebo taky Weekend z dalšího Maxima muziky, to vám rozhodně neuškodí, ba naopak. Tak pojďme na to, Evropa 2.
1: Tvoje léto na Maximum s Evropou 2. Evropa 2. 88

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Je to tady, poledne, pondělí 20. červenec a Evropa 2 má zprávy. Pojďme na ně.
2: Pěkné poledne u zpráv. Litr mléka se v obchodech aktuálně prodává i za 6 nebo 7 korun. V akcích se tak mléko dostalo s cenou níž než balená voda. Takto nízká cena přitom podle mlékáren nepokrývá ani náklady na výrobu, která je u mléka nesrovnatelně náročnější než u vody. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se obrátil na etickou komisi svého rezortu, aby zhodnotila připravované rozšíření umělého oplodnění i na ženy bez partnera. Na její závěrečné stanovisko už ale nepočkal a zákon předložil. Členové komise se totiž neshodli a projednání odložili. Teď se podíváme za Zuzkou.
3: Města v Karlovarském kraji se připravují na postupný úbytek žáků v mateřských a základních školách. Jednou z cest, jak se vyhnout zavírání některých školek a do budoucna škol, by mohlo být sdílení některých činností, ale také spolupráce s menšími obcemi v okolí, kterým mohou větší města nabídnout školky a školy pro jejich děti. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Rusové se stále častěji vracejí k používání hotovosti. Důvodem jsou především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou.

0: vyvolala také snaha části podnikatelů vyhnout se placení daní v době rostoucích ekonomických problémů spojených s válkou na Ukrajině.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: S uzavírkou počítejte na dálnici D6 na 76. a 77. kilometru na Lounsku. S komplikacemi tam počítejme v obou směrech. Na D1 je pak zavřený exit 253 a to sjezd i nájezd směrem do Prahy.
2: Tak si představte, že pro vás máme...
1: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: V Česku se ochladilo, dnes ráno na Kvildě spadly teploty 2 stupně pod nulu, přes den pak čekáme polojasno a odpolední maxima kolem 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 má teď slovo opět Pavel Cejna.
3: Dobře, Kačí, takže pouštím našim posluchačům do uší další maximum muziky Cyril, ale teď One Republic, hezké pondělí s vaší Evropou 2.
1: Evropa 2.

ať už odpolední Evropu 2, tak aby vám chutnalo, dáme si činasky, dáme si single Selhání, za chviličku taky Niall Horan, anebo... A víte co? Já to nechám jako překvapení. Tak pohodové pondělí a dobrou chuť k obědu s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dnes je pondělí a začal nám nový pracovní letní, pro někoho prázdninový dovolenkový týden, no a ten týden má být za celý červenec snad úplně nejchladnější nebo nejstudenější, jak chcete. Ty teploty by se měly pohybovat ty nejvyšší kolem 20, 22 maximálně stupňů, no a na víkend už by se zase mělo vrátit léto a měla by padnout možná i tropická třicítka. Nevím, jestli to počasí sledujete stejně jako my tady v rádiu, my to prostě máme rádi, počasí je alfa omega, víme, že vás zajímá. A představte si, že meteorologové, když půjdeme pohlížet trošku dál, já vím, ono to někdy jako nevíde, jo, ale oni původně předpokládali, že srpen letos bude spíš suchej a velmi teplej, jo, ale teď přišli s novým zjištěním, nějaké vlny veder možná začátkem měsíce dorazí, ale zbytek se prý v letním počasí moc nepotáhne. Jo? Já bych nechtěl nikoho strašit, abyste si okamžitě vzali dovču, ale možná, že je to tak, třeba to ani nevíde. Dokonce tady píšou, že ty předpovědi se opravdu změnily a třicítku na teploměru věštěj v srpnu pouze dvakrát. No tak uvidíme, doufám, že jim to nevíde, že prostě to letní počasí půjde dál. Já vím, ono to je někdy jako na houpačce, ale tak to má být. Já si pamatuju, že tehda to prostě tak bylo. Tak ať se vám dovolená vyvede, hlavně ať máte pohodu a hlavně ať se vám daří. Ale Farben, Emma Drobná, Leony, Callum Scott, to je další letní maximum muziky Evropy 2.
1: Letní vibe Evropy 2. Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy.
2: Na Evropa 2 CZ.
1: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
14: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Prázdninová mateří douška je nadupaná soutěžemi a přináší i super dárek na celé léto. 22 spytivých tetovaček. Tohle číslo si nenechte ujít. Mateří douška právě v prodeji.
15: Zpátky k muzice.

0: Rádi vás Evropa 2. Tak, jenom bych chtěl připomenout, že i v létě si můžete střihnout společně s námi nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. I tento týden bude připravena, ale co tomu předchází? Tak včera proběhla repríza, takže ve čtvrtek je premiéra, repríza v neděli mezi 18. a 20. hodinou. No a teď je aktuální hlasování. My připravíme 4 novinky. Připravíme song, který už funguje venku. Připravíme 2 future hity, podíváme, připravíme si hudební zpátečku, ale aby jsme mohli kompletně seřadit ten žebříček 20 od vás nejoblíbenějších songů, tak musíte zahlasovat a hlasování je právě teď aktuální. Hlasuje se až do zítřejšího poledne, no a hlasujete přes naše stránky Evropa2.cz. Pro týden minulý vyhrál David River, na druhém místě Anika Eriš, třetí Madonna. No tak to změníte, pokud se vám to nelíbí. Dejte hlas, každý den můžete hlasovat na Evropa2.cz. No a tento týden si to opět prázdninově střihneme spolu. Tak se na to těším, ale ještě jednou prosím, zahlasujte přes Evropa2.cz.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Již tuto sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
7: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
9: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
10: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
11: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
12: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 20. června. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
13: Evropa 2. Evropa 2.
14: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Jordan Hatch na Evropě 2, 3/4 na jednu a už je tady Jindra Ekl. Nazdar, Jindro.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak, Jindra má dobrou náladu.
1: Ojej.
0: Ty jsi odpočíval přes víkend určitě, no, viď?
1: A ono to i tak svádělo, čoče, protože jak se snížil tlak, tak jsem byl úplně hotovej, čoče.
0: No.
1: V neděli zejména.
0: Takže odpustil z páru v pátek?
1: Trošičku.
0: No a byla nějaká grilovačka nebo něco takového, co by mohlo zajímat naše posluchače, co bylo dobrýho?
1: Co by tak mohlo zajímat?
0: No.
1: No, tak je, ne, bylo, jedna věc byla zajímavá, byli jsme v sobotu na pivě a v takovým jenom pivovaru a říkám holce mojí, přines dvě piva, jedno malý pro mě a ona chtěla velký.
0: No.
1: Tak to tam objednala. A to by vlastně vás mohlo zajímat, protože bacha na to, že ona přinesla normálně tuplák a velký pivo. Říkám, přesně tě, já jsem ti říkal malý a velký, co jsi to přinesla úplně takový, že jo.
0: Co ona říkala? Už
1: a ona,
0: malý šli spát.
1: Ne, že opravdu, ano, víceméně, protože oni tam to mají hozený tak, že to velký je právě ten tuplák.
0: Aha.
1: A to malý je půl litr,
0: no,
1: čili už jiná liga, veď.
0: No. No,
1: tak to vypili.
0: No tak, a dobrý to bylo, ne?
1: Jo, bylo to
0: vynikající.
1: Fajn.
0: Hele, pitný režim se má dodržovat, no. I když se malinko snížila teplota
1: přesně,
0: pro tento
1: přesně.
0: Týden. No tak vám přejeme pohodové pondělí. My vás budeme zásobovat dobrou muzikou Damiano David, nebo David, Ed Sheeran, anebo Medúza a ve 13 hodin čerstvé zprávy. Tak Jindro,
1: je to tak.
0: To tvoje.
1: Budu tady já teď.
0: Tak zítra ahoj. Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
2: A kdy to bude?
0: 23.7.
2: A kde to bude?
0: V areálu A7 v Olešovicích.
2: A kde si můžu koupit lístky?
0: Před prodejem na Go Out, tak tam šupejdi.
3: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Každá princezna
4: čeká na prince. Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť a my vám to dovezeme. Košík.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina je za námi, pojďme na aktuální zprávy s Lucou na Evropě 2.
2: Dobré odpoledne. Po více než 3 měsících skončila vládní regulace cen nafty a benzínu. Ode dneška se tak ceny řídí pouze tržními mechanismy. Podle České televize ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích v Čechách a na Vysočině oproti pátku vzrostly. Nafta někde zdražila o více než 3 koruny na litru. Ministryně financí Alena Schillerová připustila, že by vláda mohla při dalším růstu cen znovu zasáhnout. V Německu obžalovali z terorismu 15-letého chlapce. Podle vyšetřovatelů plánoval bombový útok na synagogu. Informují o tom zahraniční média. Při prohlídce v bytě chlapce našli velké množství zábavní pyrotechniky, pomocí které chtěl údajně vyrobit bombu. Zuzka přidává další zprávu.
3: Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za 2 miliony 600 tisíc korun. Při opakovaných kontrolách v červnu a v červenci ve Strážném na Prachaticku a Studánkách na Českokrumlovsku zajistili 759 kusů zboží. Jednalo se zejména o textilní výrobky. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na 3. místě figuruje Francie. FIFA dnes zveřejnila nejnovější vydání žebříčku na svém webu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nesouvislé kolony popojíždí na D1 na trase z Vyškova do Brna. Poprvé se zpomaluje už za Rousínovem. Počítejte s 20-minutovým zdržením. A osobní auto bouralo na pražském okruhu u Chrášťan na 24. kilometru ve směru z letiště do Modletic. Zůstává tu blokovaný pravý pruh.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: V jižní polovině našeho území zůstane odpoledne většinou polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle dešťové přehánky. Večer pak bude mraků i srážek zase ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy naměří až 25. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a Jindra Ekl.
1: Ano, je to tak, jestli tomu tedy správně rozumím, tak ta cena vlastně se vrací o 3 nebo 4, nebo dokonce i 5 by to mohlo být, korun nahoru u nafty.
2: Uvidíme do konce týdne.
1: Uvidíme. Čili to už je vlastně ta marže těch pumpařů jenom vlastně. No, tak to počkejte. Tak počkejte to. To poletí nahoru, no a teď navíc ještě ten Hormuz zase se dělou, jaký tam dějou věci, takže tím pádem za chvíli zase zásah. My se tomu pověnujeme ještě za chviličku, kde to bude stát za to zcela jistě. Tak hezký odpoledne s Evropou 2 a budeme samozřejmě řešit i příjemnější věci, než že vám zdražili o 4 koruny naftu. Teď je taková nová informace, když vám bude 80 let, tak každý rok vám budou předávat 500 korun na důchod. Každý rok? Čili třeba v 88 budete mít asi 4 000 navíc na důchodu.
2: Je, tak já to pochopila, a že jednou se... za 5 let, počkej.
1: Ne, každý rok?
2: Každý rok,
1: opravdu.
2: Jo?
1: No, a to se vyplatí, opravdu.

0: Posloucháte Evropu 2, my jsme s Lucou vlastně po zprávách, když už najížděl song, tak jsme otevřeli ještě v rychlosti takový téma ohledně toho, já jsem to teda řekl, a byla to pozor, byla to desinformace, že tedy prošlo teďkon vládou, ale ještě ne sněmovnou a tak dále, to, že by od 80 let každý senior dostal každý rok 500 korun navíc.
1: A ono to není každý rok, ono je to po 5 letech.
0: Ono to je každých 5 let. A právě Luce, že jsem domluvil, říká, počkej, já myslím, že to bylo každých 5 let. Já ne, počkej, tak když je 80, už takhle jako opravdu je to na hranici, ale dobrý, do 85, 90 to můžeš dotáhnout. Takže ty bys místo toho, abys každý rok teda dostala o 5 kilo víc a měla aspoň teda v 90, navíc teda, jestli dobře počítám, 5 000 víc, tak ne, ty to je jako 5 let.
1: To je dostatečná motivace.
0: Takže v 85.
1: Na 5 let.
0: Takže přesně, babičko, i když neumřete, dostanete 500 korun navíc. A když vydržíte ještě chvíli, to znamená dalších 5 let, tak dalších 500 přihodíme.
1: No to je dobrý.
0: A to už je hra, kterou se za to vyplatí hrát opravdu. To je strašný.
2: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, teď jsme tady zrovna s kolegy řešili cestování a vůbec to, jak se změnilo, jak během sezóny jsou určitý destinace prakticky jako nedoporučitelný pro někoho, kdo si prostě tvrdě ušetří za rok peníze a jede někam. A nechceme propalovat teď ty konkrétní lokality, jo? Ale skutečně jako sezóna umí být jako velmi krutá. Prostě, jo? Dokonce i místní, mám třeba pár kamarádů a můžu říct třeba i klidně v Itálii, že vlastně říkají, hele, v sezóně to je nejhorší prostě pro nás, protože vlastně my nejsme schopní se jet někam vykoupat, aniž bychom neměli obrovský fronty u těch pláží a tak dále, všude auta. No jo, tak je prostě víc lidí, kteří samozřejmě cestují. Tečka. Co je ovšem zajímavý, velmi, velmi zajímavý. Včera jsem na to koukal, byl to taky jako mini dokument na YouTube. Neuvěřitelné, já jsem vůbec netušil, že tohle to existovalo. Samozřejmě už to nikdy existovat nebude. Bylo to konkrétně o cestování do Egypta. V době, kdy samozřejmě cestovalo velmi málo lidí. Představte si, že kdybyste navštívili Egypt mezi lety cca 1860 až 1930, to bylo to okno šťastný, jo, zlatý okýnko prostě, tak jste si mohli užívat takový věci, typu, že vás vzali normálně na vrchol velký pyramidy, kam už dneska pochopitelně je zakázáno lézt. A to proto, že on ten sklon není úplně malej, takže ono to na první dobrou vypadá v pohodě, jo? Ale když vylezete třeba aspoň do půlky, tak už máte trošku strach jako z výšek. Nicméně tenkrát byla taková služba, že vás vzali až nahoru, tam jste měli normálně sezení, ale nádherný, s obsluhou. A seděli jste prostě na střeše velký pyramidy a koukali jste na okolí, zatímco vás prostě obsluhovali. No neuvěřitelný. A pak tam samozřejmě byli Luxor a tak dále. Jak to jako vypadalo v té době tak dále? No úplně jiná. Úplně jiný level. Prakticky dneska, kdybyste se zbláznili, tak už jakoby nikdy tohleto prostě nedoženete. No. A pak je to samozřejmě září ještě, že? A to je poslední prostě šance ještě, poslední okýnko pro hromadu turistů, který chtějí zažít ty místa skutečně nepřeplněný. No, takže buď červen, anebo září. To je naše poslední šance.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: To je nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Peugeot 2008 i Peugeot Rifter u Domanského skladem i hned k odběru. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer. Na Evropě 2.
10: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: Posloucháte Evropu 2. Teď je od neděle. Je údajně v platnosti nový zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. Tohle opatření je dalším z kroků Evropské unie ke snížení množství odpadu. Uvedl to tady server německý rozhlasový stanice Deutsche Welle. No, to je velmi zajímavá zpráva vzhledem vlastně k tomu, jaká je realita s oblečením. Ono totiž oblečení skutečně je jakoby číslo jedna v rámci znečištění. Koukali jsme ještě s kolegou Randym, jsme to kdysi řešili v Repatelieru, jak vlastně v Africe se vyloženě pálí to oblečení, se jim tam jakoby v uvozovkách topí. Řekli byste si, v Africe se topí oblečením. No, může se z toho samozřejmě i vyrábět elektřina a tak dále. Každopádně tam se to pálí jako díky tomu, že zkrátka se to nechce někde jako zakopávat, jak to rovnou pálej. Je to hrozivý. Dokonce jsem i na refreshu si právě poznamenal tedy takový nejenom teda ty první tři stupně vítězů, jo, ale i ty další ještě v rámci grafů různý uhlíkové intenzity a jakou tedy zátěž ekologickou, jo, mají různý ty domy módní, jo. Tak co byste řekli, kdo vyhrává? Třeba na evropském poli, dejme tomu. Kdybyste se nechali podat, můžu vám to klidně jakoby říct, tak jednička v rámci tady jako ekologický zátěže je Primark, následovaný je Inditexem, který vlastní Zara, za ním pokračuje Shein, H&M a ASOS britský, jo. Takže takhle to tady vypadá. Samozřejmě jsou tam rozebraný ještě ty různý důvody, jako jak moc, co všechno, v čem se to oblečení různě jako máchá, jak se to barví, co se pouští. No to kdybych teď mu vysvětlil, jak z toho máte všichni jako totální depresi. No. Každopádně je dobrý, že teda aspoň se to nebude vyhazovat, protože mnohde se i děje třeba to, že vy to vyzkoušíte, můžete to vrátit, ale ono už je to potom hygienicky, jakože prostě už to, že nevyhovující a tak se to skutečně jakoby vyhazuje, že jo. Což je vlastně strašně smutný, no. A jako skutečně vrchol konzumérismu, totálně.
1: Evropa 2,

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. 14. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
2: Krásné odpoledne. Přetížené kamiony ničí silnice. Ministerstvo chce proto jejich častější kontroly. Nad limitem je 6 z 10 zastavených nákladních aut. Kromě poškození silnic to znamená i vyšší riziko nehod. Maximální povolená hmotnost soupravy je v Česku 48 tun. Teploty po požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně klesají. Vliv na to mělo i počasí, které v uplynulých dnech přineslo bouřky a přehánky. Požár 11 podlažní budovy se sklady a kancelářemi hasí profesionální a dobrovolné jednotky od čtvrtka 9. července. Teď už má slovo Zuzka.
3: Dětské hřiště na sídlišti Máj v Českých Budějovicích rozděluje místní obyvatele. Zatímco děti tam mají místo, kde mohou sportovat, některým obyvatelům z okolí vadí hluk a žádají uzavření hřiště. To město udělat nechce, zvažuje ale úpravu otevírací doby. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit dva soupeře. Podzim v evropských pohárech mají jistý.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Porouchaná dodávka překáží na D1 ve směru z Ostravy do Olomouce na 329. kilometru. Za nájezdem z Hladkých Žirotic je v odstavném pruhu, v místě se zpomaluje. A nesouvislé kolony popojíždí na D1 na trase z Vyškova do Brna. Poprvé se zpomaluje už za Rousínovem. Počítejte s 20-minutovým zdržením.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: V jižní polovině našeho území zůstane odpoledne většinou.

0: ráno polojasno, na severu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle dešťové přehánky. Večer pak bude mraku i srážek zase ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23, na jihu Moravy bude tepleji, tam naměří 25. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky. Za chvíli ještě velmi zajímavé věcičky pro vás máme připravené. Tak držte vlnu, hezký odpoledne, jsme Evropa 2. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. A koukám tady na aktuální zprávu ohledně výsledků Ryanairu. Ty totiž naznačují, jak silně zasáhla válka s Iránem evropskou leteckou dopravu. Zisk týhletý aerolinky zaostal za očekáváním trhu a provozní náklady rostly víc než 10x rychleji než tržby. Čili tady ten skok minus 34% v rámci zisku konkrétně Ryanairu. Ukaz na tu výroční zprávu, na ty výsledky. Je to tady tak, jak to je. A samozřejmě my jsme tady koukali ve studiu na letenky, jak to vypadá nějaký týdny, případně i měsíce dopředu. Je vlastně velmi jako s podivem to, že když vlastně na jaře to celé začalo s Iránem, tak jsem si třeba i dával do různých modelů, i těch placených, těch jakoby v uvozovkách nejlepších modelů AI, jaký tedy budou nejspíš následky v rámci té ropné krize a tak dále. A musím teda říct, že tam byly ty predikce naprosto šílený. Jo. Už jako jsem tak nějak vnitřně odepisoval jakýkoliv možnosti někam letět a tak dále. Prakticky by to predikovalo to, že pakliže Hormuzský průliv nebude otevřen, tak na konci května, maximálně v první polovině června, prostě už budou příděly, paliva a podobně. Jako nikdo neříká, že se to nemůže stát, jo. Bylo by to hrozný, ale zatím nic z toho se nestalo. Když kupujete letenky dnes třeba, jo, na měsíc dopředu nebo až na konec sezóny, furt ty ceny jsou jakž takž jako normální, takže se musí tedy nechat i ten aerolinkám, jo. Že tedy jim nikdo nedal vlastně ten strop a přesto ty letenky jsou vlastně ještě furt za jako, dalo by se říct, nějak přijatelné ceny. Vzhledem k tomu, jako jak moc jim tedy narostly náklady. A to zejména u leteckého paliva, který samozřejmě je ještě víc závislý právě na ropě ze Středního východu, protože ta je ideální tedy na ten avgas, na ten letecký kerosinový benzín. No, tak si držme palce. To je jediné, co nám zbývá.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Díky vám, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuji, hrozně moc děkuji.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už
1: neotravuji.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Evropa 2, tvoje denní dávka emocí.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, fotbalový šampionát, už tedy zná svýho vítěze. Kdo zcela jistě je trošičku malinko poražený, mediálně teda, je, to bylo fópa. Zpěvák Robbie Williams měl tedy nějaký rozhovor, ten záběr, to je strašlivý, opravdu, se vám stane něco takovýhleho, je několik různých společenských fópa, že, u kterých třeba vás mohou natočit jakoby na kameru. Tak levelu je hromada. No, asi jeden z těch jako nejzásadnějších je tady třeba to, když jste opravdu v blízkém záběru, jo. A teď se něco stane, že třeba mluvíte něco, vám třeba vylítne z pusy, nebo nedej bože ještě z nosu. A to se přesně stalo Robbie Williamsovi. Já ani nevím, jak to vlastně celý tady jako popisovat, jo. Prostě, a ještě navíc teda, byl vlastně v takové zóně, kde měli mikrofon, který patřil jednomu z těch mobilních operátorů, jo, růžový barvy, jo, takže prostě je to dost kontrastní barva. A teď on mluví a z nosu mu prostě vylítl holub na ten mikrofon. A teď ještě navíc, kdyby ten kameraman, že jo, byl trošku jako přítomnej, tak udělá nějaký rychlej prostě pohyb s tou kamerou nebo odzoomuje ven. Ne, on ještě musel nazoomovat detail na toho holuba, který se přilepil na ten molitan od toho mikrofonu. A ještě vlastně natočil to, jak to William sundá z toho. No strašný, opravdu to je interview, který si myslím, že frajer skutečně jako by nechtěl, aby se stalo. Ale stalo se, že to byla taková zábava trošičku v rámci šampionátu. Jestli jste nebyli spokojení s výsledkem, můžete si případně pustit tohleto video. Asi vás nějak jako třeba případně i může rozesmát.
1: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2. Evropa 2. 80

0: Evropu 2 a už je to Ondra Vodný, který mě střídá. Ahoj Ondráši. Ježíš, počkej.
1: Tady jsem.
0: Tady
1: jsem. Dobré odpoledne.
0: No dobré odpoledne. Tak jak
1: u tebe? Dobrý, jasně, všechno v pořádku, co u tebe?
0: No jako dobrý, ale
1: doufám, že všichni to mají podobně.
0: Ale tak no doufáme. Mě bolí třeba například od rána dneska hlava. Nevím, Lucu, a Lucu taky.
2: Zvedli jsme se, ano.
0: Byl nějaký jako pokles v rámci tlaku. Ty seš na tohle to nějak jako citlivej nebo ne? Vůbec.
1: Jo, já bych ti strašně rád řekl, že ne, ale já to mám stejně.
0: Taky. Takže vidíte to, takže
1: to je, to je špatný, tak
0: my si můžeme hromadně postěžovat trošičku. No ne, já jsem se hlavně ptal jako z toho důvodu, že ty jsi jeden z mála kolegů Evropy 2, kdo třeba byl v Dolních Vítkovicích, že no, na jedné akcičce, ano. Teď tam byla další akcička,
1: ano.
0: Ta už byla ne tak šťastná v rámci teda toho počasí a tohodle, jo.
1: No počasí, to je kapitola sama pro sebe, no.
0: Ale byla tam Lord, tu jsem chtěl vidět, teda musím říct. Ta mě jako lákala, jako pěkný děvče, i v rámci toho zpěvu. Ale Beats for Love super, ne? Byl jsi spokojen?
1: Já jsem byl nadšený. Já myslím, že každý, kdo někam vyrazí, tak když si to užije, tak to udělal dobře. Když někdo začne na to nadávat, tak to je jeho problém většinou.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Jo, že prostě pokud se nebavil, je to jeho problém většinou.
0: No a počkej, protože Ondra je vlastně asi číslo opravdu jedna z kolegů, kdo lítá nejvíc na Ibizu. Myslím si, že někdo lítá víc než ty. Byl jsi teďko v poslední době na Ibize?
1: Byl jsem jednou a pojedu po druhé.
0: Ty vidíš to. No a co Ibiza? Furt je to jakoby...
1: Je to šíleně drahý.
0: No.
1: Už se to dává někam, kde i ty místní lidi jsou na to trošku naštvaný. Dokonce založili teď takovou organizaci za zachování vlastně té kultury.
0: Ne. No. To už je co říct.
1: No a dokonce v té organizaci jsou i ty lidi jako z těch klubů, kde to je nejdražší.
0: Ne.
1: Takže trošku se to tam, no, hele, jako prostě řídím se radou jednoho recepčního v Dominikánské republice, jednoho hotelu, který, když jsem se rozčiloval nad nějakým poplatkem, který jsem měl platit, tak se na mě podíval a řekl, seš turista? Tak plať.
0: Přesně tak. A tím bychom to dneska ukončili.
1: Buďte na to připravený.
0: Turisti, kam... tak platíte.
1: Prostě plaťte, nebo buďte doma a máte to zadarmo.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 15. hodina je tady, k tomu 2 minuty a zprávy s Luckou Děvkovskou na Evropě 2.
2: Dobré odpoledne. Zákaz používání mobilu ve školách vláda podpořila. Zákaz by měl platit od 1. září 2027. Proti návrhu se postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, protože omezení pro používání telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Do kolejiště metra spadl kočárek. Mezi stanicemi Florence a Pražského povstání na lince C byl dnes před 13. hodinou přerušený provoz metra. Ve stanici IP Pavlova spadly do kolejiště prázdné golfky. Nikomu se nic nestalo. Podle policie za to zřejmě mohl tlak vzduchu přijíždějící soupravy. Teď už má slovo Zuzka.
3: Města v Karlovarském kraji se připravují na postupný úbytek žáků v mateřských a základních školách. Jednou z cest, jak se vyhnout zavírání některých školek a do budoucna škol, by mohlo být sdílení některých činností.

0: ale také spolupráce s menšími obcemi v okolí, kterým mohou větší města nabídnout školky a školy pro jejich děti. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Americký prezident Donald Trump hned po skončení mistrovství světa požádal předsedu Mezinárodní fotbalové federace, aby USA co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byly spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hromadná nehoda zavřela D8. V Užicích na 10. kilometru se srazila dodávka, nákladní auto a dvě osobní auta. Ve směru z Prahy na Německo je dálnice neprůjezdná. Poslední volný sjezd je na 1. kilometru a zpět na dálnici najedete na 18. kilometru v Nové Vsi.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V jižní polovině našeho území zůstane odpoledne většinou polojasné, na severu oblačné, přechodně až zatažené a ojediněle se tam objeví přehánky. Večer pak bude mraků i srážek zase ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Po zprávách už je čas opět na maximum muziky a je tady Ondra Vodný.
3: A po 15. hodině nechybí Jonas Brothers a taky Disturby, tak držte vlnu i dál a pěkné pondělní odpoledne s Evropou 2.
2: Evropa 2.

0: 15.20, posloucháte pondělní Evropu 2, věřím, že to není taková klasická pondělní Evropa 2, jako bývá plná stresu, když jste v práci, ale že tam je trošku ten prázdninový ocásek, který vás nechává lehce prázdninové v klidu. Pokud vás v klidu nenechalo včerejší finále mistrovství světa ve fotbale, tak jste se možná radovali se Španělskem, pokud jste se ze Španělska třeba dneska vrátili, tak jste viděli, jak Španělé dokážou krásně slavit. Bronz získala Anglie, stříbro tedy nakonec Argentina a čtvrtá Francie, to kdybyste chtěli zamachrovat někde, že o tom něco víte, když to nesledujete. Jakou novinku mělo tohle finále? Byla poločasová show, něco jako při Super Bowlu, kde vystoupila Shakira, taky Madonna, BTS. Taky se to dělalo na dva tábory, který jsem sledoval online na sociálních sítích. Někdo to byl nadšený, že tohle přichází do fotbalu, a na ty opravdu zadetý fotbalisty, který byli strašně v křeči, že už by chtěli vidět ten fotbal a ne tam nějaké obsání. Tak ať to dopadlo jakoliv, je klid. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo fotbalem žije, tak se teď bude muset věnovat konečně vám taky. Jo? Tak snad se jednou dočkáme i radosti u českého týmu. Na prvním místě to je takový sci-fi. Ale kdo ví, nikdy neříkej nikdy. Kygo, Thomas Robin, to přidávám z našeho odpoledního Maxima muziky. Tak příjemný pondělní odpoledne s Evropou 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo.
3: Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Poslouchaš Evropu 2.
5: Evropa 2. Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 15.35, posloucháte pondělní Evropu 2. Pokud jste si dneska zajeli natankovat, asi jste koukali, jak to podražilo, tak skončila regulace včera. Včera jsem šel teda také natankovat, když jsem se vracel domů a čekal jsem frontu normálně. Tak nebylo to asi jediný případ, včera byly na pumpách fronty standardně, lidi ještě dočerpávali za levnější peníze. Jak to bude vypadat dále otázkou, mluví se o tom, že by se klidně regulace mohla vrátit, ale teď je to výrazně dražší, takže doufám, že jste natankovali minimálně na celý léto do zásoby, aby jste se léto užívali bez problému. Eva Farná, Miraj, Kenya Grace, to všechno je od nás gratis, tak si to užijte, je to naše maximum muziky na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Alok a Jennifer Lopez.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
9: Každá princezna čeká na prince.
10: Pokáč, Lollipops, Milan Peroutka, Sabina Laurinová a spousty dalších. Ti všichni vás zvou na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Karlova Koruna. Zažijte pohádkovou sobotu 25. července. Vstupenky koupíte na denprincezen.cz. Když v Královské Spíši dojdou zásoby, je tady košík.cz a s ním spousta dobrot pro princezny a prince. Naklikejte, na co máte chuť, a my vám to dovezeme. Košík.cz.

0: 15.49, posloucháte pondělní Evropu 2, pokud si říkáte, že počasí je spíš aprílové, že chvilku je hezky, pak zase leje, pak je zase nějaký vedro, pak zase extrémní bouřka. Zajímavá statistika přišla, co se světových oceánů týče. V červnu 2026 dosáhly totiž světové oceány nejvyšší průměrné teploty v historii měření. Průměrná teplota hladiny vystoupala na přibližně 20,98 stupně Celsia, to je od nejteplejších moří až po Antarktidu, jo. Překonává to maxima z roku 2023 a 2024. Co z toho vyplývá je, že čím teplejší moře, tím víc páry se dostane do vzduchu a tím víc přichází extrémní bouřky a taky vlhkost, což a zažíváme i u nás, takže jenom až zase bude bouřit, abyste věděli, že všechno to začíná u trošku teplejšího oceánu, ve kterém se pak člověk rád na dovolený rochní. Alex Warren a Ben Cristovalo, naše maximum muziky, ve kterém se můžete porochnit ještě do 16. hodiny Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
1: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
1: Na Evropě 2. Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareál.cz. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Hala? Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: opět Geta Kitkady a se 16. hodinou také čas na zprávy Evropy 2.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: Za chvíli One Republic, Linkin Party, zprávy Evropy 2 a Luzka Hněvkovská.
2: Pěkné odpoledne. Ve městech roste nepořádek u popelnic a sběrných kontejnerů. V Česku každý člověk minulý rok vytřídil přes 90 kilo odpadu. Přesto kapacita některých popelnic přestává stačit. Podle radnic ale záleží hlavně na tom, jak lidé s odpadem zacházejí. Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích v Čechách a na Vysočině oproti pátku stouply. Nafta někde zdražila i o více než 3 koruny na litru. Na některých jihočeských pumpách se ceny odpadku nezměnily a v Liberci zůstaly stejné jako v neděli. Podle informací České televize také v Karlovarském kraji se ceny paliv po skončení státní regulace měnily jen minimálně. Ministryně financí Alena Schillerová připustila, že by vláda mohla při dalším růstu cen znovu zasáhnout. Zuzka přidává zprávu z regionu.
3: Pracovníci České obchodní inspekce odhalili při kontrolách tržnic na jihu Čech padělky za 2 miliony 600 tisíc korun. Při opakovaných kontrolách v červnu a v červenci ve Strážném na Prachaticku a Studánkách na Českokrumlovsku zajistili 759 kusů zboží. Jednalo se zejména o textilní výrobky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě.

0: Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetím místě figuruje Francie. FIFA dnes zveřejnila nejnovější vydání žebříčku na svém webu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Bouralo se na Pražském okruhu směrem na letiště za nájezdem od Barandova u Slivence. Na 16. kilometru vyšetřují nehodu nákladního s osobním autem, zdržíte se přes 20 minut. A v koloně budete také na D8, může za to hromadná nehoda na 10. kilometru směrem z Prahy. Popojíždět budete už od Prahy od 1. kilometru, i tady počítejte s 20 minutami navíc.
1: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Zítra čekáme po ránu většinou polojasno. Během dopoledne bude od severu přibývat oblačnosti a čekají nás přehánky. Večer pak bude oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje Maximum muziky a Ondra Vodný.
2: Už jste dneska vyhodili nějaký jídlo, asi v tom nejste sami. Prozradím lék na to, jak neplýtvat jídlem. Za chvíli víc Evropa 2.
1: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, Krištof a Dominika Ladžia pokračují, za chvíli taky The Weeknd, a nebo Ella Henderson, Evropa 2,

0: La Henderson, Rudimental, hrají v 16.24 na Evropě 2. Meduza, taky The Kid Leroy, to k tomu přidám za chvíli. No a pokud se vám děje to, že občas kouknete do lednice a vyhodíte hromadu jídla, tak to nejste sami. Jsme experti na plýtvání jídlem a všichni se snaží vymyslet, jak to udělat, aby jsme jídlem neplýtvali nejenom proto, aby jsme ušetřili peníze, ale taky proto, že to není úplně ideální, co se vztahu k životnímu prostředí týče. Tak vznikla aplikace, takový český startup, který míří do zahraničí a je to aplikace, která automatizovaně nakupuje pro 50 tisíc aktivních uživatelů. Jo? Sestaví jídelníček, spočítá suroviny, objedná online v obchodě. Cíl je snížit plýtvání potravin právě v domácnosti. Tahle aplikace se chystá expandovat i do Německa. Má spoustu lidí, kterým tak šetří čas a šetří přemýšlení u nákupů. No a všechno řeší umělá inteligence. Je to navíc jeden z rychle rostoucích českých AI startupů letošního roku. S domácnostem dokáže ušetřit stovky korun týdně a hlavně ty nervy to asi má každý, že? Když pak vyhazuje věci, které vůbec neotevřel do koše. Takže mrkněte na to, Guláš se to jmenuje, třeba vám to pomůže. Otázka, jak se to bude jmenovat v Německu a jestli si s tím i němečtí nakupovači poradí. Evropa 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Eva Farná na Evropě 2 v 16.36, True Colors, také Masmit, k tomu přidám za chvíli. Pokud se vám při vedre zdá, že vám není jenom vedro, ale že se necítíte úplně dobře, třeba i psychicky, tak vězte, že to může být pravda. Jistá studie z 13. července letošního roku zveřejnila znepokojivá data, která se týkají vztahu teplého počasí a trošku depresivní nálady, kdy v období veder stoupá počet hospitalizací dětí a mladistvých z duše obtížemi. Jo? Vysoký teploty stěžují regulaci vnitřní teploty, chlazení mozku a tak vedra dokážou vyvolat psychický stres, podrážděnost, agresivitu. Nejohroženější jsou děti se stávajícími duševními diagnózami a věci tak doporučují klimatizovat třídy ve školách a úplně omezit venkovní aktivity v těch nejteplejších hodinách, což se týká vlastně i června, kdy byly extrémní vedra. No tak jenom byste věděli, kdybyste se cítili nějaký podrážděný, bylo zrovna vedro, tak to má souvislost. Málo se chladí mozek, dobrý je si vlíst do nějaký vychlazený vody, dát si vychlazený drink, no a pak už to bude samo, věřím. No, tak snad z nás vedro bude aspoň chvíli obcházet obloukem. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.
5: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
1: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow e2.cz a bav se na maximum.
6: A je, to jsou tyhle ty věci.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
7: Hyundai Domanský slaví 20 let. Dárek ale dostanete vy. Celkem 20 000 navíc na tažné zimní pneu a další příslušenství. Pořiďte si v Česku vyráběné SUV Hyundai Tucson nebo luxusní Santa Fe a získejte parádní bonus. A navíc Hyundai Domanský získali jako jediný dealer Hyundai v České republice prestižní ocenění Global Top 100 Dealer of the Year a patří mezi nejlepší dealerství Hyundai na světě. Hyundai Domanský. 20 let důvěry, 20 000 pro vás.
2: Evropa 2.
8: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright by my side.

0: Verona na Evropě 2 v 16.49, tedy Swims k tomu bude za chvíli. No a pokud nejste milovníci veder a tohle počasí, který teď nastoluje, vám příjemný, asi v tom nebudete sami. A tak se nabízí otázka, co bude brzy velmi populární místo na letní dovolenou. No, jih a Středomoří to asi pravděpodobně nebude. A dokazuje to i statistika, která říká, že už tolik lidí na jih vyrážet nechce. A kam vyráží lidé nejraději, jsou hory, Alpy a místa s rakouskými jezery, kde dokáže být teplota, i když je vedro všude jinde okolo 27 stupňů a dokonce s velmi příjemnou teplotou vody někde kolem 18 a 20 stupňů Celsia. Takže důležitý je najít si správné místo, kde vám bude dobře, a až se zase vrátí vedra, tak aspoň víte, kam vyrazit. Do hor, tam je krásně. Evropa 2.
1: Evropa 2. 18

0: Holy Garant na Evropě 2 v 17 hodin. Somber k tomu bude za chvíli, také Elton John a Dua Lipa. Nenechte si to ujít po 17. na Evropě 2.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: Teď je čas na zprávy Evropy 2. Je tu s nimi Lucka Hněvkovská.
2: Přeju hezké odpoledne. Sklizeň v uplynulém týdnu i přes bouřky a přeháňky výrazně pokročila. Zemědělci dosud sklidili přes 30% ploch obilnin a 34% ploch řepky. Loni to bylo touto dobou výrazně méně. První dožínky letošního roku mohou slavit v okrese Břeclav, kde byla sklizeň ukončena. Přetížené kamiony ničí silnice. Ministerstvo chce proto jejich častější kontroly. Nad limitem je 6 z 10 zastavených nákladních aut. Kromě poškození silnic to znamená i vyšší riziko nehod. Maximální povolená hmotnost soupravy je v Česku 48 tun. Teď už má slovo Zuzka.
3: Stavbaři nedaleko Jílového u Prahy začali razit průzkumnou štolu pro tunel Luka na budoucí středočeské části dálnice D3 v úseku Jílové Hostě-Radice. Práce výjdou na 408,5 milionu korun bez DPH a potrvají téměř 2 roky. Cílem je získat maximum informací o geologických podmínkách. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Řecko plánuje zakázat elektrické koloběžky mladším 17 let. Oznámil to náměstek ministra dopravy. Důvodem je podle něj rostoucí počet nehod a často právě s účastí mladých lidí.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D5 se řeší nehodu směrem na Plzeň na 24. kilometru, kolem se zpomaluje, ale nezdržíte se. A bouralo se na Pražském okruhu směrem na letiště za nájezdem od Barandova u Slivence. Na 16. kilometru vyšetřují nehodu nákladního auta s osobním, zdržíte se přes 20 minut.
1: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra čekáme po ránu většinou polojasno, během dopoledne bude od severu přibývat oblačnost a čekají nás přeháňky. Večer pak budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 18 až 22, teplej bude na jižní Moravě, tam naměří 25. Tolik zprávy, pokračuje Maximum muziky a Ondra Vodný.
0: Hodně zpátky do minulosti se podíváme za chvíli, bude k tomu Tera, Tile Cruise a také Coldplay, tak držte vlnu i dál, jsme Evropa 2.
1: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, 10 minut po 17. hodině teda, za chvíli k tomu Coldplay a taky Tile Cruise nebude chybět. Evropa 2.

0: 17.20, tohle je pondělní Evropa 2, Tyler Cruz, Ludacris a k tomu za chvíli Harry Styles nebo Icona Pop. No a pokud hledáte koníček, který by vám mohl přinést i nějaký finance a trošku zábavy, tak velmi populární je chodit s detektorem kovů po všech různých místech a hledat, jo? Ale ne proto, abyste našli pár drobných, ale abyste našli třeba i nějaký historický artefakty. Velký úspěch teď má jeden lovec kovů s detektorem a jeden nadšenec ve středních Čechách vykopal měděnou sekeru starou zhruba 6000 let. Měděná sekera. 6000 let stará. To je doba, kdy se lidi v Evropě teprve učili pracovat s kovem. A takováhle sekera nebyla úplně pracovní nástroj, ale luxusní kousek, který si mohli dovolit jenom společenský špičky. Takovýhle nálezy se musí nahlásit. Občas za to dostanete nějakou odměnu. Takže kdybyste chtěli vyrazit do světa a hledat, je to věc, která je velmi populární v zahraničí, kdy lidi prohledávají třeba pláže, hledají hodinky, náušnice, šperky, ze kterých pak mají hodně peněz, anebo prostě jenom dobrý pocit, že něco hledají. Tak můžete to brát jako návrh na letní koníček v těchto neúplně teplých dnech. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
6: Evropa 2.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
12: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow. Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: 17.34, posloucháte Evropu 2, Purple Disco Machine a taky Mimi Web mám připravené ještě za chvíli a schválně, kolik už se vám podařilo utratit za dovolenou. No, ještě nejsme ani v polovině a myslím, že v některých domácnostech to lítá více, v některých méně, ale abyste mohli porovnat se s ostatními, tak Češi utratí za letní dovolenou v průměru 35 887 korun. To je průměrná plánovaná útrata Čechů za dovolenou. Meziročně je to o 6% víc, jsme hluboko pod evropským průměrem, který je to tady v eurech zhruba o 500 euro vyšší, takže o nějakých 13-14 tisíc s nějakýma drobnejma. 56% Čechů čeká, že letos zaplatí za dovolenou víc než loni, nejvíc v Evropě. Zahraniční dovolená pak v průměru stojí zhruba 21 tisíc korun na osobu. U 62% lidí ty chce zase za tuzemskou dovolenou utratit maximálně 10 tisíc korun, což je údajně čím dál tím náročnější. A trend je kratší dovolená, ale s vyšší denní útratou. Prostě vypadnout na pár dní a neřešit peníze. Tak jak to máte jakkoliv, doufám, že najdete tu správnou dovolenou a že máte ještě nějakou před sebou. Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2 a co jsme měli? Mimiweb, za chvíli bude Sophie Lis-Baxter a k tomu za chvíli přidáme taky večer na maximum.
1: Ano,
0: no,
1: ano.
0: Který bude? Všichni jsou nedovolení a vy nejste nedovolení.
1: No my se právě vracíme z dovolené, Ondro.
0: Vy jste byli.
1: Týden jsme měli teď volno.
0: Aha.
1: Otázka zní, jestli posluchači vůbec jako to spozornili a spozorovali.
2: No spozornili, slavili. Týden, Ermejdan. No.
0: Říkaj, konečně jsou zpátky.
2: Tak teď to končí.
1: Teď
2: tak.
1: Jsou tady.
0: Tak doufám, že někomu dalšímu to začíná, tak si to užijte po 18. hodině na Evropě 2.
3: Evropa 2. 88

0: 18 hodin, minuta k tomu, večer na maximum, za chvilku stejně jako zprávy.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
0: Je to tady, co je nového, jak to jezdí a jaké bude počasí, to všechno ví Lucka. Zprávy minutu po 18. na Evropě 2.
2: Hezký večer. Zákaz používání mobilů ve školách vláda podpořila. Zákaz by měl platit od 1. září 2027. Proti návrhu se postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něj nadbytečná, protože omezení pro používání telefonů mohou školy už nyní upravit ve svých řádech. Do kolejiště metra spadl kočárek. Mezi stanicemi Florence a Pražského povstání na lince C byl dnes před 13. přerušený provoz metra. Ve stanici IP Pavlova spadly do kolejiště prázdné golfky. Nikomu se nic nestalo. Podle policie za to zřejmě mohl tlak vzduchu přijíždějící soupravy. Teď už má slovo Zuzka.
3: Liberec prověří, zda je možné omezit průjezd ulicí Vrchlického v Ruprechticích v době, kdy do okolních dvou základních škol a gymnázia přicházejí ráno děti. Rizikem jsou pro ně paradoxně nejvíce rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí autem. Šlo by o první takzvanou školní ulici v krajském městě. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Americký prezident Donald Trump hned po skončení mistrovství světa požádal předsedu Mezinárodní fotbalové federace, aby USA co nejdříve pověřil pořádáním dalšího šampionátu. Zatímco letos byli spolupořadateli turnaje Mexiko a Kanada, příště už by Spojené státy chtěly spolupracovat jen s jednou další zemí. Nejbližší neobsazený termín je v roce 2038.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na Pražském okruhu směrem na letiště za nájezdem od Barandova u Slivence. Na 16. kilometru vyšetřují nehodu nákladního s osobním autem, zdržíte se přes 20 minut. A v koloně budete také na D8, může za to hromadná nehoda na 10. kilometru směrem z Prahy. Popojíždět budete už od Prahy od 1. kilometru. I tady počítejte s 20 minutami navíc.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra čekáme po ránu většinou polojasno. Během dopoledne bude od severu přibývat oblačnost a čekají nás přehánky. Večer budou oblačnost a srážky ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 18 až 22. Teplej bude na jižní Moravě, tam namíří 25. Ze zpráv je to ode mě pro dnešek vše. Teď už startuje večer na maximum. A jsou tady Petr Hříbal a Ondra Urban.
4: Je to tak, jsme tady a hlásíme se znovu do služby.
0: Dobrý den, dovolená je pryč, moc jsme se těšili a startuje večer na maximum. Evropa 2.

0: 18:08 večer na Maximum na Evropě 2, 20. července.
1: No to je den, kdy se vracíme z dovolené, týden jsme chyběli v éteru, tak jsme odpočatí, zrelaxovaní a v dobré náladě.
0: A teď mi řekni, úplně upřímně, seš ve stavu, že potřebuješ další dovolenou, aby si se z té aktuální dovolené vzpamatoval, anebo vážně, relax, pohoda a pojďme vysílat.
1: Byla to rodinná dovolená.
0: Jo, takže
1: s dvěma dětma.
0: Takže 14 dní potřebuješ.
1: No, co ty?
0: Já teda s jedním dítětem.
1: Takže týden.
0: Tak já tak 10, no. 18 až 20.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Jsme zpátky, kompletní trojka, Ondra, Petr, žádní Švanci.
2: Já všechny zdravím, ahoj chlapci.
3: Ale hoši, o dovolené si budeme povídat třeba zítra.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že mě vůbec, ale ani náznakem nebylo smutno po vás dvou. Takhle, nevím, jestli to je jako hodně, já mám rád takhle jako pravdu do očí, já to chci i po své ženě, jo.
1: Já jsem týden v kuse brečel. Tak mi bylo smutno. A tobě
2: vidíš,
1: nic?
2: Takhle to lidi se mnou majou.
1: Díka do srdce.
2: Jo? Já se omlouvám za tu upřímnost, ale prostě bohužel tak to někdy je, že ten týden mě prostě od vás nestačí.
3: No ale tak teď mi upřímně řekni, co říkáš na včerejší výkon Argentiny, protože ty jsi fanoušek Argentiny. Ano, ano. Máš teď na sobě modré triko, ano, dokonce.
2: To je zhoda náhod.
1: Smuteční modré triko, ne?
2: Ty, byl jsem, vlastně ani nejsou smutnej natolik, protože oni hráli tak špatně. Jo. Tak se mi to nelíbilo, jo, že vlastně musím zase říct, protože jsem z toho fotbalového prostředí, že ti Španělí to prostě mají zaslouženě, to bez debat. Je mě líto samozřejmě Messiho, ať chceš fanoušek jakýhokoliv týmu a miluješ prostě fotbal, tak ti Messiho trošku musí být líto. Za prvé dá se říct, že 108 minut šlápl na zmizík, jo, že vlastně nebyl vidět, já tomu říkám šlápnout na zmizík,
3: jo.
2: Jo, to prostě je někdy s výplatou tak, jo, šlápneš na takhle, to někdy šlápne šéf na zmizík, ale prostě bylo mě ho líto a vlastně se už neobjeví na mistrovství světa, bych typoval, jo, samozřejmě nikoho nevychází,
1: s největší pravděpodobností,
2: je to tak, takže zaslouženě je to ve správných rukou, protože Španěli dostali jeden gól za celý mistrovství světa, je skutečný, to je až neuvěřitelný. Aha. A ten zápas byl včera na jednu bránu, dá se říct.
1: Ale jak je možný, že nevystřelili? To, kdybychom podle mě my tři omylem nastoupili proti Španělsku, tak tak jako nějak kopnem do prázdna, ne, a poletí, ne, to na bránu.
2: Ty ne. Petře, ty ne.
0: Let's go.

0: Burna Boy, Die Die, jedna z hymen letošního fotbalového mistrovství světa, o kterém jsme se bavili i se Švancim tady u nás na Evropě 2. Pojďme si říct, že Shakira ty hymny prostě umí.
1: No ty bláho, koliká to udělala letos?
0: 60. už.
1: 60. no. Ne, fakt je dobrá. No. A Burna Boy, to je ten týpek, který loni nepřijel do Ostravy na Colors, a letos se ukázalo, že to neumí s playbackem.
0: Včera tak, to nebylo úplně povedený.
1: Tak
0: no.
1: To je on.
0: To je pravda. No, ale další muziku teď vybíráte vy. Poprvé v tomto týdnu 257-400-888 můžete si zavolat a vybrat písničku na přání.
1: Pro nás je to milník, protože jsme týden nebyli. Vlastně já vůbec nevím, co se ten týden dělo v rádiu. Tak moc jsem byl vyplej. Vůbec netuším. Tak schválně, jestli se nám někdo dovolá, bude rád, že se dovolal na Evropu 2. Haló?
2: Dobrý.
0: Dobrý.
1: Dobrý. I my přejem dobrý.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, jak se jmenuješ?
2: Alenka.
0: Alenko, co je novýho u tebe?
2: No. Nevím.
0: Asi nic.
2: Všechno. No to,
0: všechno dobrý.
1: Víš, co je dobrý? Že se nic nezměnilo. Je to pořád stejně dobrý a pořád stejně rozjetý. Alenko, čím to roztočíme?
2: Mohlo by to být od Bena Kristova, SPF.
1: SPF, to je důležitý teďka, když je takhle vedro, svítí sluníčko, SPFko.
2: No, hodně.
1: No, SPF nemáme, čověče.
0: Tak něco jiného od Bena můžeme dát.
1: Elastiko. Třeba Fire. Jo, Elastiko. Máš to tam? Pro koho to bude?
2: Pro moji celou rodinu.
1: Tak. Dobře.
0: Všechny zdravíme, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: spousta šikovných lidí a taky Ben Kristoval. Tady je Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Neobvyklou nehodu řešili dneska nad ránem policisté na Prostějovsku. Představ si, po 4. hodině ráno, ještě všude tma, a řidič ve vozidle Suzuki v katastru obce Biskupice na Hané ve směru na Prostějov jede lesem. A v tom lese ve 4 ráno trefil zvíře. A musel zastavit.
0: No.
1: Nehoda se zvěří. A volá na ty policajty a říká, dobré ráno, já chci nahlásit nehodu, já jsem právě srazil klokana.
0: Ne, opravdu. Počkej, a teď je otázka, buď komu, anebo kolik?
1: Komu chápu, a co znamená kolik?
0: No, komu jo. Utek a kolik znamená, kolik měl promile.
1: To si podle mě říkala paní dispečerka. Klokan, jo, prosím vás, vydržte tam, my tam pošlem hlídku, jo. Oni vám dají dýchnout a taky líznout.
0: No, já vám ukážeme klokana.
1: No, bohužel, byl to opravdu klokan, který někomu utekl, nehodu nepřežil, klokan. Jo. A trošku vtipný na tom je, že o tom informovala policejní mluvčí paní Miluše Zajícová. Ještě ke všemu. No, ale dovedeš si představit, že voláš do práce, šéfe, sorry, dneska přijedu pozdě, srazil jsem klokana.
0: Jasně. No, šéf, zase, tak kolik?
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ. Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: 0937 408 88, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Teď můžete znovu volat a vybírat.
1: Koho vítáme v našem éteru? Halo?
2: Ahoj, tady Lucka.
1: Lucko, ahoj. Jak se máš, jak užíváš prázdnin?
2: Užíváme si dobře, teďka máme oslavu narozenin právě dcery, tak jsem si říkala, že jí nechám něco zahrát.
1: Vida.
0: To je nápad. A co to bude?
2: Chtěla bych zahrát Pedro.
0: Dobře, dobře, dobře. A asi nějaké přání k tomu?
2: No jasně, všechno nejlepší k narozeninám, Teresko, hodně štěstí, zdraví, hodně kamarádů, ať tě to baví všude, ve škole, ve sportu, ve všem, co děláš.
1: Lucko, a samozřejmě jsme pochopili, že tohle je ten hlavní dárek.
2: Přesně tak.
0: Nic jiného už nedostane.
1: Je to nejcennější, nejdražší. Ty seš maminka roku.
2: Děkuju.
0: Tak my taky gratulujeme z Evropy 2. Užijte si oslavu a mějte se hezky.
1: Čau.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Večer na Maxi.

0: Europa 2, večer na maximum, zdraví vás Petr a Ondra, dva vydovolenkovaní moderátoři.
1: No pojďme si vůbec říct, jak nám bylo na dovolené, protože my jsme si jenom napsali ahoj, ahoj, užíváš, užívám. Věděli jsme o sobě, ale víc jsme neřešili, protože jsme si to chtěli nechat do vysílání a otázkou je, jestli je co nechávat do vysílání.
0: No my jsme byli v Krkonoších a chodili jsme v lese. A našli jsme houby. To je tak všechno. Já jsem jako vypnul sociální sítě, vypnul jsem telefon v podstatě, tak nějak vždycky jenom večer jsem to zkontroloval a užíval jsem si klid. My jsme se ubytovali v hotelu Harmony, jenom kvůli tomu názvu, aby jsme byli v harmonii. A vlastně jo, a vlastně to bylo.
1: Ale počkej, to jsme si přece telefonovali a říkal jsem ti, ať tam nejseš na pokoji 112, že to byl pokoj, kde jsme kdysi s Evropou 2 měli mejdan. No. A je to jako obecní informace pro vás, tam nebydlete.
0: A to je, mimochodem, tam jdeš po chodbě a tam jsou pokoje 110, 111, pak ne, no 113. My to zrušili tu 112.
1: To jasně, to věřím.
0: No a kde jsi byl ty?
1: Já jsem byl na úplně nejjižnějším cípu Moravy, skoro už na Slovensku, v Sudoměřicích, u mojí babičky a dědečka. Jsou teda vyženění, ale o to víc se o nás starali. Kamaráde, ráno, snídaně, vajíčka domácí od slepiček, víš, kafíčka, fakt to bylo hezký. Dokonce mají i bazén. Nevýhoda toho bazénu byla, že pořád odstejkal. Takže my jsme pořád dopouštěli studenou vodu, čili i když venku bylo 40, tak ten bazén měl pořád 16 stupňů. Takže spíš takový balt, než rudý moře.
0: Ano.
1: To bylo docela dobrý. A pak jsem s babičkou zažil neuvěřitelnou historku. Babička se v poslední době zamilovala do letáků. A my jsme jezdili...
0: Až v poslední době?
1: No, teď v poslední době. Aha. Vlastně to nikdy moc neměla ráda, teď kroužkuje, fakt se v tom vyžívá, rozloží si to různě, ty letáky, udělá z toho plachtu letáků 3x5. No a teď jsme jezdili po Břeclavsku a Hodonínsku a scháněli jsme nejlevnější mlíko. Vždycky jsme dojeli, babička řekla, 8,90, tak to ne, musíme jet tam jinam, tam to mají za 7,90. A babičko, to je 4 hodiny přejezd. To ne, to musíme tam jet, to tady, nekoupíme to tady. Takže já jsem třeba 20% dovolený strávil tím, že jsem si prohlížel letáky, debatovali jsme, kde to mají nejlevnější a potom jsme scháněli nejlevnější mlíko. Čili na to já jsem teď aktuálně odborník.
0: No tak to jsou naše zážitky z dovolené.
1: Hele, prostě frajeřina. Dovolená pro horních, kolik, 5000?
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme. Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami. Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být. Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
6: Evropa 2.
7: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Evropa 2 večer na maximum, no a je v éteru opět oblíbený song za trest.
1: Jestli vás někdo naštval, a teď můžeme říct nejen o víkendu, ale vlastně i ten celý minulý týden, a pořád vás to trápí, pořád vás to zžírá, no tak dejte vědět.
0: 257-400-888, tohle číslo teď můžete vytočit a někoho potrestat. Někomu objednat song za trest Evropy 2.
2: Maximum.

0: za trest.
1: Levej, pravej hák, otočka a dva vyražený zuby, to znamená jedinou věc. Na Evropě 2 v rámci Večera na maximum, song za trest.
2: Kdo je na drátě a kdo bude dneska trestat? 257-400-888. Haló, tady Evropa 2.
3: Haló?
2: Ano, kdo bude trestat?
3: Tady Andrea.
2: Čau Andreo, tak pro koho a proč song za trest?
3: No, tak je to teda z minulýho týdne, ze čtvrtka.
1: No.
3: A je to pro pracovníka ostrahy jednoho nejmenovaného supermarketu, který, když jsem pospíchala, tak mě sledoval, jak si na samoobslužní pokladně smarkuju nákup, počkal, až to udělám úplně do konce. A potom šel a samozřejmě mě chtěl zkontrolovat, co jsem, jestli to mám správně, což já teda jsem trošku pospíchala, protože u té normální pokladny byla dlouhá fronta, já jsem si to chtěla urychlit. No a hlavně začalo to tam procházet a začalo se mi smát, že jsem si špatně namarkovala melón. A já mu říkám, je to melón vodní, brala jsem si melón vodní, namarkovala jsem melón vodní. A on se začal smát, že to mám špatně a že jsem se okradla asi o 50 korun. No tak jsem říkala, dobře, tak jsem se okradla o 50 korun a pán mi tam něco začal chvíli ještě vyprávět. Tak jsem říkala, že nic, tak čert to vem, 50 korun, ono to nakonec bylo teda asi 20 korun. No a když jsem odcházela, tak mi povídá, no hlavně když to neumíte, tak už sem nechoďte na ty samoobslužní. Tak jsem vylezla ven z krámu, dávám nákup do auta, kroutím marně hlavou, teda jako co asi má špatný den. No a ona jednou vyběhne ven mezi ty otvírací dveře a začne na mě hulákat. A paní, jestli nepřestanete kroutit tou hlavou, tak na vás volám policajty.
1: Nekecej! Takovejhle sympatiák to byl, jo?
3: Ano, takovejhle. Tak chodím tam nakupovat, přestávka má asi 19 let, tak asi změním.
2: Změníš lokál, evidentně. Mně se teda nikdy nestalo, aby mě po namarkování na samoobslužné pokladně někdo kontroloval.
1: No mě jo.
2: Jo.
1: A bylo to teda nepříjemný, ale počkejte, ty samoobslužní pokladny jsou fakt geniální v tom. Já tam tenkrát přidal třeba ohrášek navíc. Víš?
3: Yeah.
1: A normálně zapípalo to, pojďte kontrola a já, ty vole. No tak říkali, tehdy byli hodní, říkali, no asi nám to tady špatně váží, no ale prostě byl tam hrášek navíc, no. Takže ty samoobslužní pokladny, super, super, ale tohle vlastně není o samoobslužní pokladně, tohle je o ostraze, která byla absolutně mimo.
3: No, přesně tak. A kdyby mi aspoň teda chtěl poradit, že teda jsem si to namarkovala špatně, že mi teda poradí, jak to udělat jinak. Ale on se mi vlastně jenom vysmíval, že jsem hloupá, že jsem to udělala špatně, no. A říkám, to, když máte v tom bordele, máte prostě v regálu napsaný špatný meloun, tak to nemůžu,
1: tak nechtěl tě třeba spíš zbalit?
3: No to byl tady hodně starý pán a nebyl úplně pohlednej. Ne.
2: Tak ty mu teď můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat, něco pěkně odplic.
3: No, že když má špatný den, tak ať se to nevybíjí na těch zákaznicích, nebo oni pak brzo přijdou.
0: Song za trest.
2: Myslím, že tady nemůžeme zvolit nic jiného než Michala Tučného a jeho prodavače.
1: Tady je dnešní song za trest na Evropě 2.

0: dovnitř, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáte.
1: Michal Tučný a jeho fešáci se postarali o dnešní song za trest na Evropě 2.
2: Bylo to o jednom pánovi, který vychytl naší posluchačku, která se jmenovala, a teď mi teda vypadlo jméno.
1: Mně taky.
2: Sympatická paní posluchačka, která nakupovala na samoobslužné kase a ten pán z ochranky k ní přišel a buzeroval jí.
1: To má to špatně namarkovaný, ten meloun, jo, to takhle nemůžete. A pak na ní chtěl ještě zavolat policii, když kroutila hlavou.
2: Jo, jo. Že prostě se choval neadekvátně. No tak o tom byl dnešní song za trest. No a co se týká těch samoobslužných pokladen, mám tady takovou zajímavost. Týká se krádeží. Na samoobslužných pokladnách vzrostla míra krádeží dvakrát až třikrát oproti tomu, než když jdeš na běžnou pokladnu.
1: Tomu rozumím.
2: Vlastně je to asi jednodušší, protože tě tam v úvozovkách v tu chvíli nikdo nehlídá. Mm. Když tak tam máš pokladníka, tam je to těžší. Mm. No ale proč? Oni se taky těch lidí ptali, proč? Když už je vyčápli a řekli, hele, pozor, pozor, pozor, vy jste nám tady nenamarkoval něco. Proč? Tak lidi říkali, já necítím pocit viny, že jsem to nenamarkoval, respektive chtěl ukrást, protože dělám práci za obchod a tak si myslím, že si to zasloužím.
1: To je jako odměna za to, že si to sám namarkuješ.
2: Jo, jo, jo. Tak si prostě něco vezmeš.
1: Lízátko třeba.
2: No, no, no.
3: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum.
1: Teď spojíme turismus a počítačové hry, protože se vypravíme do Los Angeles.
0: Aha.
1: Respektive Los Santos. Říká ti něco Los Santos?
0: Podle té hudby, kterou pouštíš, tak je to město, ve kterém se odehrávalo GTAčko.
1: GTAčko, pětka. No a jde o to, že někteří tu pětku mají tak moc nahranou, tak často jí pařili, že v podstatě to město mají najetý. Ale v rámci PlayStationu nebo v rámci konzolí.
0: A ono je to věrná replika reálného.
1: Jo. A teď jsem viděl x videí, kde se tomu věnovali, že posadili lidi do auta v Los Angeles a oni tam jezdili, jako kdyby to město znali, a jezdili tam, nevím, 10 let v kuse. A normálně to měli namáklý a projížděli Los Angeles, respektive Los Santos. Zajímavý, co?
0: Zajímavý.
1: Že to tak moc milujou, že to tam normálně znali, jezdili. Akorát teda říkali, že v rámci GTHčka tam bylo víc šlapek.

0: poprvé soundtrack léta. Kygo, Khalid a Griffin, Save My Life. Večer na Maximum, Evropa 2.
1: Myslím, že každému z nás občas volají z nějakých telemarketingových firem a nabízejí nám investiční nabídky. A tak mně se to stalo dneska ráno. Teda
0: jo.
1: Slušně jsem poděkoval, že nechci a položil jsem to.
0: Ty jsi to nekoupil, ty talíře?
1: Nekoupil jsem, ani hrnce.
0: Ani hrnce, ježiš.
1: Ale jedna paní, která takhle volá z operátorského centra telemarketingu, se setkala se zajímavou situací. Informuje o tom policie přímo, protože pracovnice telemarketingové firmy, která sdělila, že při obvolávání lidí jí paní do telefonu řekla, že právě zabila manžela a že je tam spousta krve. A pak zavěsila. Představ si tu situaci, že někomu voláš, dobrý den, tady firma, blablabla, chceme vám nabídnout investice. Jasně. Víte co, já jsem právě zabila manžela a je tady spousta krve. Pip.
0: No počkej.
1: Takže paní volala na policii, kde to oznámila. Policisté i hned provedli veškerá opatření a zanedlouho zjistili, že údajná vražetkyně bydlí ve frýdku místku. Žena pro toto měla překvapivé vysvětlení. Neustále jí prý po telefonu někdo obtěžuje, něco nabízí, a tak si na sociálních sítích našla návod, jak se takových volajících nejlépe zbavit. Vymyslela si, že zabila manžela.
0: Počkej. Takže ona si to vymyslela, aby tak moc vyděsila tu paní telemarketérku, že už jí nikdo nikdy nezavolá.
1: Já myslím, že to jako zafungovalo.
0: To super. Už na ní klepou. Už chodí policajti rovnou.

0: To je dobrý, co? Československá muzika, Sarah C. a taky Martin Harych, Maťo Harych, tady u nás na Evropě 2.
1: Další muziku vybíráte znovu vy, a to na telefonním čísle 257 408 888.
0: Tak dejte vědět. Halo, Evropa 2.
2: Halo, tady Jarča.
1: Čau Jarčo, jak se máš dneska?
2: Já se mám dobře, jako každý jiný den.
1: To jsme rádi.
0: To je dobrý, to je přístup.
1: Můžeme ti k tomu i něco zahrát, co to bude?
2: No, já jsem si tak říkala, že jestli byste mi zahráli Måneskin a Driver.
1: Måneskin tady určitě máme, mrkneme, jestli i Driver. Pro koho to bude případně?
2: Bude to pro mě a pro moji mámu. My teďka jedeme na vlakové nádraží pro babičku a sestřenici, kteří k nám přijdou z Prahy na prázdniny a vlak má zpoždění, tak budeme čekat, tak aby nám to rychle uteklo.
1: Jedou asi za vama na Moravu, jak slyšíme?
2: Ano.
1: Ostrava?
0: Jakože na severní Moravu?
2: Ne, Zábřeh na Moravě.
1: Zábřeh, no.
0: Hranice, hranice, no.
1: No a kolik to má zpoždění, to mi řekni.
2: Ty Vogo, myslím, že 35.
0: Ne, tomu nevěřím.
1: Tak málo,
0: jenom.
1: Super.
2: Taky jsme byli překvapeni, čekali jsme díl, to je.
0: To máte teda takový štěstí, to si dneska ještě vsaďte.
1: No a jak jsme na tom s Måneskin teda?
0: Måneskin máme, nemáme Driver. Tak jestli by šlo něco jiného?
2: Nechám to teda tím pádem na vás, nenapadá mě.
0: OK, super model, to je o vás, tak my to tam šoupneme.
1: Zdravíme Zábřeh, měj se hezky, ahoj.
2: Mějte hezky.
3: Večer na maximum.

0: 19.17, aktuální čas na Evropě 2.
1: Teď relativně těžké téma, domácí násilí. Kamaráde.
0: Se budeme bavit o panu Foldinovi? To jsi mi překvapil. To je fakt těžké téma. No ale dobře, povídej.
1: Nebude to v Děčíně, nebude to české domácí násilí.
0: Aha.
1: Ale podíváme se do Anglie. Totiž vyšla statistika, která souvisí s fotbalovým šampionátem, s fotbalem obecně, týká se anglické reprezentace a týká se toho, jak se chovají doma v Anglii, když Anglie remizuje, případně vyhraje, a nebo prohraje.
0: No, tak to je jasný.
1: Co se děje?
0: Když Anglie vyhraje, no, tak jsou chlapi spokojení a nikoho nemlátí. Když je remíza, no tak jedna facka. A když reprezentanti prohrají, no tak to je bičování doma.
1: No tak pozor, ten průzkum už probíhal od roku 2002 až do teďka. Tohle je zajímavý. Když se hraje fotbalový šampionát, o 11%, to znamená třeba, když je těch výjezdů...
0: Prostě 11%.
1: 11%, dobře, chtěl jsem to hezky spočítat. O 11% se zvýšil počet výjezdů policie, když se hraje nějaký fotbalový utkání. O 26% se zvýšila míra domácího násilí v případě, že Anglie vyhrála a nebo remizovala.
0: Cože?
1: Jo, to mě taky překvapilo. O 26%. A bacha, skoro 40%, celých 38% se zvýšilo domácí násilí, když Anglie bohužel prohrála.
0: No ale tak to jsem říkal. No, když prohrál, tak je to nejhorší.
1: No, ale ty jsi teda přišel s tím stereotypem, že jako chlapi jsou nešťastní a tak si to doma vybíjí.
0: No chlapi většinou bijou své ženy.
1: No a co když to třeba dělají holky?
0: Jo, takhle.
1: Víš, to nemusí být ten stereotyp toho, že Anglie prohraje a chlap doma udělá čurbes. Ne, naopak, Anglie prohraje, chlap je z toho třeba nešťastnej, ale manželka by...
0: Žena vidí, že je zesláblej, no. Že je emoční down. A hned do něho.
1: Hned nazdat, druhou bofutra. No jasně.
0: Holky, tohle nám nedělejte.
1: No, teď my jsme nešťastní z toho, že ten tým prohraje a vy nás ještě mlátíte.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
4: Zoo třeba ještě jedno.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Eva Farná, Miraj, večer na Maximum, Evropa 2.
1: Co k tomu zahrajeme? To nám pojďte říct na telefonním čísle 257-400-888.
0: Haló? Kdo tam je? To je tajný.
1: Co? To nás někdo vytočil omylem, podle
0: mě. Ne, podle mě ne.
2: Ne, dobrý den. Omlouvám se, já jsem vás poprvý neslyšela.
1: A už se slyšíme teda?
2: Ano, už se slyšíme perfektně.
1: Super, co se tam dělo vzadu, nějaké dítě?
2: Ano, syn tady mladší, starší mluvil, takže já jsem trošku poslouchala jeho, protože už vyzvládím dlouho,
1: ne, tak správně. Jsem nějak...
0: To chápeme.
1: Dobrá, tak co vám můžeme zahrát?
2: Bude to Eminem a Rihanna The Monster, prosím.
0: No jasně.
2: Taková starší.
1: Rádi, pro koho to bude?
2: Pro manžela. On celý den dneska řídí tak, aby měl trošku nějakou písničku.
0: Název písně souvisí nějak s tím, jak vypadá manžel?
2: Ne.
1: Název písně souvisí s tím, jak řídí manžel?
2: Ne.
0: Dobře. No tak jo, tak se mějte hezky a děkujeme za telefon.
1: Naschledanou.
0: Čau, ahoj.

0: Večer na Maximum, posloucháte Evropu 2, pár vteřin před půl osmou.
1: Vrátil bych se ještě k fotbalovému mistrovství světa, včera vyhráli Španělé, součástí španělského týmu je i Lamin Yamal, 19-letý kluk.
0: Mladíček, sympaťák.
1: V 19 letech už vyhrál mistrovství Evropy a taky mistrovství světa. V 19 letech. Hmm. A co je na tom ještě zajímavější, tak je informace, kterou já teď jsem tady ještě ověřoval, protože mi přišla neuvěřitelná, ale opravdu je to tak. Tatínek Lamina Yamala, 19-letého, má teprve 34 let.
0: Takže je o dost mladší než Messi třeba.
1: No, je mladší než většina fotbalových hvězd.
0: Počkej, 34.
1: No takže ho měl v 15 letech. V 15. Hmm. A taková hvězda z něho je.
0: Ty bláho, no tak počkej, když půjdeme do důsledku, tak si představ, že Messi mu je 39 a pořád hraje. Hmm. Ronaldo je podle mě starší dokonce, ještě než Messi.
1: Cristiano? Hmm. Myslím si, že ne, čověče.
0: Zkus se podívat schválně.
1: Cristiano Ronaldo má... Jo, máš pravdu, 41 let?
0: No, já jsem si to myslel. No tak, ale teď o co jde, jo? Vlastně nám to přihrálo. Že on, jeho tatínek, by mohl být klidně jeho spoluhráč.
1: Ronaldův.
0: No ne Ronaldův, Yamala. Yamala, že by mohl hrát otec a syn společně.
1: To by samozřejmě mohl. No, o to je to vlastně zajímavější, že tatínek měl Yamala v 15 letech a i přesto z něho dokázali vychovat, nebo možná i proto z něho dokázali vychovat takovou hvězdu.
0: Hmm, super.

0: Hezký pondělní večer vám přeje Evropa 2, dvojce Ondra a Petr.
1: Myslím, že mám pro nás teď ryze letní téma. Skákání do sena.
2: To jsem dlouho nedělal teda. No,
1: do sena, pozor, ne do slámy, do sena.
2: Aha.
1: Myslím si, že seno bude takový měkčí.
2: Sláma je pichlavější.
1: Jo, no a jde o to, že probíhal rekord ve skákání a ten nový rekord byl stanoven.
2: Jako ve výšce nebo v dálce?
1: Ve výšce. Z výšky se skáče dolů do kupy sena.
2: Ano.
1: Samozřejmě záleží na tom, jak ta kupa sena je velká a tak dále, protože tím pádem se může snížit ta výška. Ale prostě představte si takovou jako sympatickou kupu sena. Jako kupu sena.
2: Hlavně důležitý je, aby u toho byla Soňa. Protože Soňa ví, jak je seno voňavý. To neznáš?
1: Asi jsem to někdy slyšel.
2: To pak musíme zahrát, co tam nebude.
1: To pak najdeme. No a teď, jak si myslíš, že je velký ten rekord? Odkud se skáče do sena? Navíc teď budou žně.
2: Už jedou, podle mě.
1: Už to jede. Tak to seno, sláma, všechno bude k dispozici.
2: Seno, sláma.
1: Můžeme zkoušet.
2: Tak já typuju třeba, ať to není úplně přehnaný, 40 metrů.
1: Ať to není přehnaný? Ty jsi se zbláznil. Ze 40 metrů, no, že by si skočil.
2: Do sena.
1: Já se s vámi podívám do AI. Kolikátý patro? Kolikáté patro je 40
2: tak
1: metrů?
2: Tak pozor, ale bavíme se o světovém rekordu, tak to musí být, ne snad. No, tak kolik je to?
1: Zhruba 13. až 14. patro.
2: No, a když je tam hodně sena?
1: Ne, tak to ne.
2: No tak.
1: To ne, to
2: tak
1: ne.
2: Kolik?
1: 18 metrů.
2: Cože?
1: A 20 cm je světový rekord ve skoku do sena. No tak tyhle, to je vejška jak blázen.
2: No tak pozor, já teda o víkendu jedu na vesnici do Brna a skočím z 25 metrů. Jasně.
1: Takže tohle je náš poslední týden, kdy vysíláme společně. Večer na Maximum. Ještě mi řekni, jak se jmenuje ta písnička Soňa ví, že je...
2: Seno voňavý.
1: No,
2: nemáš že... to?
1: Ne.
2: Já, tak asi pustíme.
1: Tak pustíme, pozor. Soňa. Hele, Alok a J-Lo, poslouchej.
2: No, počkej. To je pan Uvíř a Svěrák, Soňa ví, no. Nemáme to.
1: Ne.
2: No, tak to je anglická verze tohle, to je podobný.
1: J-Lo to předělala. No.

0: Večer na Maximum, Evropa 2. Last call je před námi. 257-400-888. Dejte vědět, jestli chcete zahrát tu vaši.
1: Třeba zavolá nějaká Soňa.
0: Uvidím. Soňa ví. Haló?
1: Do. A nic. Do a nic. No, taky bych řekl, ale do. Už.
0: A? Pokus číslo 2. Haló?
2: Den.
0: Dobrý den,
2: tady
0: kdo tam?
2: Tady Vladislav Dubský.
0: Vláďo.
2: Ten se volal minulý pátek.
1: Čau, Vláďo. Myslíš minulý týden?
2: Ne, před minulý.
1: Před minulý.
0: Jo, to byl totiž pátek, kdy jsme vyráželi na dovolenou.
1: Vláďo, ty to s náma prožíváš, to je moc milé. Tak řekni, co ti dneska zahrajem, co, čím zavřeme dnešní vysílání?
2: Třeba od Nikolasa Josefa, tam máte.
0: A to si zase pamatuju já, že si ho taky chtěl předtím.
2: To mi, až to máte ve španělské verzi.
0: Koho?
2: Ve španělské verzi.
1: Nikolase Josefa ve španělské verzi. Myslím, že máme asi v anglické. No. Ale škoda vlastně, vzhledem k tomu finále včerejšímu by se to hodilo. Tak pro koho bude Nikolas Josef?
2: Pro Kuta Arpentice, já jsem fandil Messimu, takže to je Praška. Ty konci zapojovali, no.
1: My tě teda špatně slyšíme, nějak to vypadává, není to úplně stoprocentní, ale...
0: Já mám kurz odezírání z Morzeovky a říkal, fandil jsem Argentíně, že jo?
2: Ano.
0: Ano, a že jsi smutnej z toho, že Messi plakal.
2: Jo.
0: No. A chtěl jsi teda Nikolase, Josefa a kapelu.
2: Lie to me.
0: Jo, Lie to me.
1: Dobře, tak to hrajeme, měj se krásně a zase příště, čau.
2: Jo, ahoj.
0: Ahoj, tak tady je kluk šikovná, mimochodem už si říká Mikolas, jenom už ne Mikolas Josef, Mikolas.
1: Škoda, takový krásný český jméno.
0: No, pravda.

0: Mikolas Josef. Mikolas, chcete-li večer na maximum na Evropě 2.
1: No a my jsme ve finále dnešního vysílání, dnešního dne. A myslím, že bychom se Švanci mohli vrátit ještě k tomu včerejšímu finále mistrovství světa. S kým jiným než s fotbalovým expertem Mercedesem.
0: Jakože to je fotbalový expert Evropy 2? Můžeme ho takhle přezdívat? Můžeme mu takhle říkat?
1: Asi jo, to myslím si, že ze všech moderátorů Evropy 2 má odkopáno nejvíc.
0: No. Je to tak. Tak za chvilku fotbalový expert Evropy 2, Petr Švancara. No a probereme to velké slavné mistrovství světa.
2: Evropa 2. 88,6

0: Ranní švanci na Evropě 2.
1: Jsme zpátky, kompletní trojka, Ondra, Petr, žádní švanci.
2: Já všechny zdravím, ahoj chlapci.
3: Ale hoši, o dovolené si budeme povídat třeba zítra.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že mě vůbec, ale ani náznakem nebylo smutno po vás dvou. nevím, jestli to je jako hodně, já mám rád takhle jako pravdu do očí, já to chci i po své ženě, jo.
1: Já jsem týden v kuse brečel. Tak mi bylo smutno. A tobě
2: vidíš,
1: nic?
2: Takhle to lidi se mnou majou.
1: Díka do srdce.
2: Jo? Já se omlouvám za tu upřímnost, ale prostě bohužel tak to někdy je, že ten týden mě prostě od vás nestačí.
3: No ale tak teď mi upřímně řekni, co říkáš na včerejší výkon Argentiny. Protože ty jsi fanoušek Argentiny. Ano. Máš teď na sobě modré triko dokonce.
2: To je zhoda náhod.
1: Smuteční modré triko, ne?
2: Ty, byl jsem, vlastně ani nejsou smutnej natolik, protože oni hráli tak špatně.
1: Jo.
2: Tak se mi to nelíbilo, jo. Že vlastně musím zase říct, protože jsem z toho fotbalového prostředí, že ti Španělí to prostě mají zaslouženě, to bez debat. Je mě líto samozřejmě Messiho, ať jsi fanoušek jakýhokoliv týmu a miluješ prostě fotbal, tak ti Messiho trošku musí být líto. Za prvé dá se říct, že 108 minut šlápl na zmizík, jo, že vlastně nebyl vidět, já tomu říkám šlápnout na zmizík,
1: jo,
2: to prostě je někdy s výplatou tak, jo, šlápneš na takhle, to někdy šlápne šéf na zmizík, ale prostě bylo mě ho líto a vlastně se už neobjeví na mistrovství světa, bych typoval, jo, samozřejmě nikoho nevychází,
1: s největší pravděpodobností,
2: je to tak, takže zaslouženě je to ve správných rukou, protože Španěli dostali jeden gól za celý mistrovství světa, je skutečný, to je až neuvěřitelný. A ten zápas byl včera na jednu bránu, dá se říct.
1: Ale jak je možný, že nevystřelili? To, kdybychom podle mě my tři omylem nastoupili proti Španělsku, tak jako nějak kopnem do prázdna a poletí to na bránu.
2: Ty ne. Petře, ty ne.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: Úvod týdne jsme zvládli, pondělní večer na Maximum je za námi.
3: Díky za to, že jste poslouchali a těšíme se zase zítra od 18 na Evropě 2.
1: Ahoj.

Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo, tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
2: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2.cz.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdě, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Já to nevím.
0: Jsme Evropa 2.

Nová muzika. Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky. Evropa.

0: kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je s váma mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

0: 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Evropa 2.
0: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
3: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to by jí dráhy.
4: Německa.
0: Frontša z bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Javo!